0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Duke Dumont.
0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Znamená, nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Duke Dumont.
0: Free Radio. Ty první u toho, co letí.

0: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Prý Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Duke Dumont.
0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy. Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Slečno, dobrý večer. Smím vás doprovodit domů? Je mi to líto, jsem vdaná. No já jsem taky ženatý. A taky je mi to líto.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Tatart nákupy.
1: Slyším, Tatart nákupy?
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkap sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
5: Free Radio 107 FM. 107 FM.
6: I don't wanna work today. Maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, suši, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální suši. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
1: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Párová akrobacie pro rodiče s dětmi 2 až 4 roky nabízí divadlo DIP KVSC na Vojtové 16 hodin a pro děti 4 až 7 let od 17 hodin.
1: Free Radio 107 FM.

Barbra Streisand, 6.56. Dobré ráno, fríčkaři, dobré ráno, fríčkařky, všem krásné ráno při pondělku s datem 7. září. Roman s vámi, dneska opět až do pravého poledne. Za chvilku nová muzika, tohle je Faruko, Madrid. Hrát bude Timmy Trumpet. Aquí es 666. Yo feel the flow. ¿Qué pasa, paradox? Gente adelante. You know it never stops. Gratulačka, kalendárko k tomu. Mrkneme, co zajímavého přináší dnešní den. Ať máme přehled a hlavně ať víte, komu poblahopřát. Tak držte vlnu a příjemné stávání. Free Radio.

Hey puppy, meet me in Europa. Free Radio.

0: Pulse Station a my Nelly, 14 minut po 7. A my jdeme gratulovat v prvé řadě. Přátelé, kdo pak dneska slaví svátek? Regína. Regínám všechno nejlepší. V republice 254, v Brně tady vidím, kolik jich najdeme v Brně. Ajajaj. No, tady Brno ani nevidím, ale možná tak dva kousky odhaduju. Tak všechno nejlepší, pokud znáte nějakou Regínu, tak popřejte vše nejlepší a my se podíváme taky na kalendárium pro dnešní den 7. září. Co se událo?
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: Tak koukneme například do roku 1848. Císař Ferdinand I. Dobrotivý podepsal zákon o zrušení poddanství. Roku 1856 proběhla česká premiéra opery Bludného Holanďana, německého skladatele Richarda Wagnera v Praze. Roku 1902 byl zahájen provoz na železniční trati Telč Slavonice. Ještě koukneme do roku 1969 na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se veřejnosti představil nový osobní automobil Škoda 100 a 110. Roku 1996 americký zpěvák v tento den Michael Jackson koncertoval na Letenské pláni v Praze. Přišlo tady 130 tisíc diváků. A vzpomeňme na rok 2016. Firma Apple představila tehdy svůj nový iPhone 7. Teď už máme iPhone 17. A budou novější. Roku 1961 se narodil Vilém Čok. Dneska slaví narozeniny. Hudebník, zpěvák, baskytarista skupiny Pražský výběr. Narozky slaví taky zpěvák a bývalý model Sagwan Toffy. Tomáš Skuhravý, fotbalista nebo Zdeněk Izer, bavič a moderátor. Tak všechno nejlepší. Faruko před námi, Bass Jackers, bude tu Boom Da Bash a taky 666.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: za námi zpátečková muzika z roku 1999. Tohle je 666 Paradox. 7 hodin 28 a půl minuty, čas na zprávy.
1: Do našeho týmu v Autopalace Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalace Brno, Řípská 22.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
7: Jsou tu zprávy, vítám vás. Stavba nové multifunkční arény v Brně za téměř 7 miliard korun po 3 letech finišuje. Dělníci dokončují interiéry, parkoviště, chodníky i okolí haly. Začali také montovat multimediální kostku nad budoucím ledem. Město má arénu převzít 25. října. Ve věku 80 let včera zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, který se proslavil zejména díky působení v kapele Jojo Band. Jeho syn oznámil, že zemřel po nemoci. Chorvatsko vyrazilo do boje s nebezpečnými komáry, kteří přenášejí západonilskou horečku. Hlavní město Záhřeb kvůli 7 potvrzeným případům nemoci zahájilo rozsáhlé postřiky, které by měly hmyz zlikvidovat. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí uvádí, že v Evropě je v současné době přes 1000 nakažených a jejich počet může až do zimy stoupat. České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Čínou 70-74 po prodloužení a následně jim výhra Spojených států amerických nad Itálií sebrala i teoretickou naději na postup do play-off. Dnes zakončí své vystoupení zápasem s hvězdným výběrem Spojených států.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Máme to v dopravě podáno docela hodně. Pozor, Slatina, Holzová ulice, je to u nájezdu na Ostravskou směrem na Líšeň. Tady se srazily dvě osobní auta. Projíždíme jedním pruhem a počítejte se silným provozem a tvorbou kolon. Ještě vidím na D1 na 196. kilometru, je to na sjezdu směrem z Vyškova. Stojí tady v jízdním pruhu porouchaný náklaďák a pozor, 195. a půltý kilometr D1 u Brna, je to ve směru na Vyškov, došlo tady k dopravní nehodě osobního auta a dodávky. Neprůjezdný je jeden jízdní pruh, probíhá zde vyprošťování. Aktuálně už teď počítejte i s hustým provozem, startuje nám pondělní ranní dopravní špička.
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Dneska chladno po ránu. Ano, teď už ne. Teď už je tam nějakých 12 stupňů, ale po ránu jsem jel, bylo tam nějakých 8, 9 maximálně. 25 odpoledne, podle metrologů. Zítra slunečno a poslední záchvěv letního počasí. Maxima by se měly pohybovat zítra kolem 30 až 32 stupni.

0: Red Child, Tones and I. Máme 7 hodin a 40 minut, pojďme mrknout, co nového v Brně a okolí. Ať vyrazíme k pasohlávkám, přátelé, lehkou nohu na plynu. Ano, na silnici 1/52 na Brněnsku začne v blízké době fungovat nový úsekový radar. Měřit rychlost bude v úseku poblíž Aqualandu Moravia. A v tomhletom úseku jde už o druhý zařízení na této silnici. První radar je u proklaté křižovatky nedaleko Pohořelic od loňského července. Tam už jste si na to asi zvykli. No a teď se tam vybuduje nový. Měřený úsek má být u odbočky právě k Aqualandu Moravia a kempu Merkur. Nedaleko od Merkuru nedávno otevřelo své brány také sanatorium Pálava. No a v daném úseku silnice 1/52 platí nyní snížená rychlost na 50 km v hodině. Zařízení pro úsekové měření rychlosti pracovníci nainstalují na stávající stožáry veřejného osvětlení. A už v brzkých týdnech, tak na to dávejte pozor. Pitbull, John Ryan, Mariana Conte, Kellyn a bude tu taky Ace of Base.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Puffendorf?
5: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pivotu.

0: Nabízíme od 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Nakrájej, zamíchej, ochutnej,
1: mňam, mňam, mňam. Jsem hrdina, jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Free Radio 107.

0: always have, always will. 7 hodin 57 minut, aktuální čas právě teď.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A ještě pro vás na Free Radio máme pár tipů, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit? Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
0: Další hity před námi, ta hrát bude Dara Bangaranga, taky Scooter No Rewind a budeme zvedat prdelky, dáme si takovou drobnou rozcvičku po ránu s Barakudou. 7.58, s vámi Roman Koloděj až do pravého poledne.
2: Free Radio 107 FM, hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Offenbach, Kači.
1: Kači Offenbach na Free Radio. 3,5 minuty po 8 jdeme mrknout, jak to vypadá s dopravou v Brně a okolí.
2: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
1: Dávat pozor, doporučím na ulici Žarošická křižovatka s Blatnickou. Tady stojí v levém pruhu porouchané vozidlo a v obou směrech se tvoří kolony. Další komplikace. Slatina, Holzova ulice, je to u nájezdu na Ostravskou směrem na Líšeň. Tady je havárka dvou osobánků, projíždíme tu jedním pruhem. A počítejte s kolonami v obou směrech. Ještě se jdeme podívat taky na D1 196. kilometr. Je to na sjezdu směrem z Vyškova. Tady stojí v jízdním pruhu porouchaný nákladák. Dávejte velký pozor. A jinak vidím, že bychom už měli končit s těmi komplikacemi. Ovšem, celkově komplikace v dopravě je ranní dopravní špička. Tak počítejte s tím. Už je v červených barvách tady vlastně každý místo v Brně, tak se obrňte trpělivostí, kdo má namířeno.

0: počasí, teploty budou nad 30 stupňů. Zítra 30 až 32, ve středu 29 až 31 stupňů Celsia.
1: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí.
2: Duke Dumont.
1: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: nového v Brně?
1: Co novýho v Brně? Pojďme se podívat na jednu novinku. Přátelé, dopravní podnik města Brna spustil do ostrého provozu automatické počítání cestujících ve vozech městské hromadné dopravy. Kamerový systém je instalovaný ve vozech, tady vidím celkový počet 734 tramvají, trolejbusů a autobusů. A získaná data můžou pomoci při úpravách jízdních řádů. To je docela zajímavý. Nový systém sleduje nástupy a výstupy cestujících a umožňuje dopravnímu podniku podrobněji vyhodnocovat vytížení linek v různých částech dne. To je krásný. Takže teď vlastně, když budete nastupovat, tak vás tam sejme takový skener, který má kamerku a tak, a propočítá si vás. A podle toho může dopravnímu podniku říct, hele, tady by to chtělo posílit, anebo tady ubrat. To je krásný. Tak zdravíme do dopravního podniku, parádní nápad a doufám, že bude fungovat na 100%. Skútr, za chvilku Bruno Mars, Lady Gaga, no a chystáme pro vás čerstvé zprávy.
0: Prý rádio, prý brněnský rádio.

0: ASAP zvedáme prdelky. 8.29, přátelé, přišla nám tady zpráva od vás přes naši aplikaci, kterou můžete mít i vy ve vašich mobilních telefonech, tak si ji stáhněte. Jmenuje se jednoduše Free Radio. Díky za to.
1: Ahoj, taková poměrně klasika. Ze Slatině, při nájezdu na Ostravskou, směrem do Brna, směrem do centra, je nehoda na tom nájezdu. Zasahujou tam trošku do pruhů, hlavně při cestě z Líšně, takže bacha, ať je tam někdo ještě do toho netrefí. Už tam jsou teda policajti, řeší se to, ale ještě nějakou dobu to bude trvat. Čau, Barry.
0: Díky, děkujeme za informace. Díky, že společně s námi děláte dopravu. Pojďme se podívat na čerstvé zprávy.
2: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
3: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
2: A mytí oken?
3: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
4: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
9: Přeji hezké pondělí. Fanoušci fotbalového klubu Zbrojovka Brno poničili po sobotní prohře v pražském Edenu se Slaví vlak Českých drah. Vlak byl pro ně na zápas speciálně objednaný, běžná veřejnost v něm necestovala. Rozbili v nich osvětlení sedačky a vylomili dveře, výše škody zatím vyčíslena nebyla. Výpočet výše minimální mzdy pro příští a přes příští rok projedná dnes vláda. Nejnižší výdělek by se měl od ledna zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Kabinet se chystá schválit i termíny střídání času v dalších 5 letech. Strana Alternativa pro Německo vyhrála s velkým náskokem volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Získala 43,8% hlasů. Ukazují to úplné výsledky nedělního hlasování. Cyklista Matias Vacek ovládl ZLM Tour v Nizozemsku a poprvé v kariéře vyhrál etapový závod. Druhého Němce Maxe Walscheida, svého kolegu z týmu Lidl Trek, porazil o 33 sekund.
8: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Pojďme taky omrknout dopravu. Už jsme to tady slyšeli od našeho posluchače a díky za to. Pojďme mrknout, on myslel asi tu Slatinu. Holzová u nájezdu na Ostravskou směrem na Líšeň. Havárka dvou osobáků projíždí se tady jedním pruhem. Ještě stále na místě policie. Žarošická křižovatka Blatnická. Tady stojí v levém pruhu poruchané vozidlo. V obou směrech se tvoří kolony. No a pozor, ještě křižovatka, nebo to je vlastně ulice Masná v Brně. Masná Křenová tady někde. Havarovala tady dvě osobní auta, blokovaná je doprava. Na Brněnsku mezi Veverskou Bytýškou a Říčany. Tady se srazily dvě osobní auta, projíždíme tu Kyvadlově. A ve Sportovní ulici tady se srazilo osobní auto a motorka, došlo ke zranění. Na tomto místě počítejte se zdržením, je tam záchranná služba, tak velmi opatrně. Kdyby cokoliv, volejte nebo použijte naši aplikaci. Děkujem.
8: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: A jak to vidí meteorologové, teploty odpolední maxima dnes 25 až 27, zítra 30 až 32. Ve středu potom 29 až 31 stupňů Celsia, pak přijdou bouřky a přehánky.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Jak říkají odborníci, ano, při práci na zahradě se naprosto skvěle odreagujete. Je to dobré pro vaši duši i pro vaši mysl a taky malinko záleží na tom, koho zrovna zakopáváte.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: je Karli Rae Jepsen tady u nás na Free Radio. Máme 8 hodin 39,5 minutky. Čas na čerstvé, co, kinonovinky. Janča Houbová je nachystaná, pojďme na to. Free Radio,
1: novinky v kinech. A tento týden pro vás mám jeden dokumentární film 33 kroků. 13 let poté, co Milan Daniel utrpěl těžká zranění hlavy v rámci rasisticky motivovaného útoku, má být jeho útočník propuštěn. Co takový okamžik vzbuzuje v traumatizovaném muži, který sice přežil vlastní smrt, ale již navždy si ponese následky onoho osudného dne? Celovečerní debut Šimona a Anny Domček na pomezí dokumentu a fikce je nevídaně soudržnou mozaikou útržků každodenní reality, vzpomínek, snů i subjektivních představ. Tak pokud vás to zaujalo, tak dokument se jmenuje 33 kroků.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Free Radio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio.

0: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1997.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: sunny. Aqua Barbie Girl, zpátečka za námi, tohle byl rok 1997. Aktuálně 8 hodin 56 minut, to je přesný čas.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Co nás čeká? Muzika, ta nejnovější Jack Style Ion. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. A také MC Sar a Real McCoy. 90. Rok 1993. Kam vyrazit? Máme pro vás pár tipů a za chvilku startuje hodinka plná krimi zpráv.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Párová akrobacie pro rodiče s dětmi 2 až 4 roky nabízí divadlo DIP KVSC na Vojtové 16 hodin a pro děti 4 až 7 let od 17 hodin.
4: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.

0: Steve Aoki a Daddy Yankee a Zokita, 9:04, pojďme omrknout, jak to vypadá s dopravou, máme to hodně co říct.
1: Víme, kde to houstne, doprava Free Radia.
0: Pozor si dávejte, sportovní ulice, tady vidím osobní vozidlo srazilo se s motorkou na místě, záchranáři, projíždějte velmi opatrně. Další komplikace v ulici Masná, havárka dvou osobáků, policie na místě, komplikace je i na ulici, pokud se nepletu, taky do Ostravská Holzova, ještě stále tady je policie na místě, ale už by to mělo končit za pár minut. Co se týče kolony, tak od Rousínova tady vidím nahlášenou kolonu ve směru na Brno. 215. až 205. kilometr. Velmi silný provoz. D2.

0: 20 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
1: Venku měříme aktuálně 15 stupňů Celsia, odpolední maxima 25 až 27. Zítra takový záchvěv posledních letních teplot 30 až 32. Ve středu potom zataženo, teploty ale vysoké 29 až 31 stupňů Celsia a během odpoledních hodin dešťové přánky, možná i bouřky, protože ve čtvrtek to hnedka klesne, teploty na 19 až 21.
0: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.

0: A my jdeme dále. Markon se mi tu 12 minut po 9. jdeme na čerstvé krimi. Pojďme se podívat za strážníky Městské policie Brno. Na telefonu připravená paní Markéta Skřivánková, mluvčí strážníků.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
2: Krásný den vám i všem posluchačům Free Radia. Odjezd z Bratislavské ulice údajně znemožňovali na přelomu týdne řidičce Mercedesu dva neznámí muži. Přivolaným strážníkům vysvětlila, že 44-letý podnapilý muž ve společnosti svého o dva roky mladšího známého polehával na kapotě jejího vozu. Když oba upozornila, aby to nedělali, starší z nich se prý rozčílil a údajně ve vzteku opakovaně kopl do přední části vozu. Jako důkaz ukázala 42-letá majitelka auta strážníkům viditelně poškozený držák registrační značky. Škodu odhadla zhruba na 100 korun. Mladší z dvojice se prý na její žádost přestal o auto opírat, údajně se ale hned vedle něj vymočil na chodník. Oba muži proto budou své chování muset vysvětlovat také úředníkům. Jeden pro podezření z majetkového přestupku, druhý ze znečištění veřejného prostranství. Ode mě je to dnešek vše, děkuji za pozornost a za městskou policii Brno přeji vám všem pěkný den.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Tohle je Verona Parabola, 18 minut po 9. Přesně, pojďme na další krimi.
1: Krimi zprávy Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
0: Přátelé, brněnští dopravní policisté se obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc při objasnění dopravní nehody, ke které došlo 13. srpna přibližně ve 12 hodin 35 minut v areálu fakultní nemocnice v Brno Bohunice. Podle dosud zjištěných skutečností řidič vozidla Škoda Karoq zaparkoval vedle vozidla BMW, ve kterém se nacházel spolujezdec. Tomu se nelíbil způsob zaparkování vozidla Škodona a v důsledku mezi účastníky vznikla slovní rozepře. Následovně došlo ke střetu vozidla s chodcem. Tak kdybyste měli k této informaci jakékoliv, nebo k tomuto případu nějaké informace, tak se ozvěte policistům na lince 158. Děkujeme, vyzývají brněnští kriminalisté. Před námi Shouse, Love Tonight, a hrát bude i Calvin Harris, za chvilku MC Sar a Real McCoy.
1: Roman Koloděj, Free Radio.

0: 50. Legenda za námi, MCSR, Real McCoy, Another Night. 9 hodin 29 a půl minuty, čas na zprávy, přichází opět Katka, prozradí, co je nového. Pojďme na ně, za chvilku doprava a počasí.
1: Dozvíš se to jako první v Brně, zprávy Free Radia.
2: Jsou tu zprávy, vítám vás. Stavba nové multifunkční arény v Brně za téměř 7 miliard korun po 3 letech finišuje. Dělníci dokončují interiéry, parkoviště, chodníky i okolí haly. Začali také montovat multimediální kostku nad budoucím ledem. Město má arénu převzít 25. října. Ve věku 80 let včera zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, který se proslavil zejména díky působení v kapele Jojo Band. Jeho syn oznámil, že zemřel po nemoci. Chorvatsko vyrazilo do boje s nebezpečnými komáry, kteří přenášejí západonilskou horečku. Hlavní město Záhřeb kvůli 7 potvrzeným případům nemoci zahájilo rozsáhlé postřiky, které by měly hmyz zlikvidovat. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí uvádí, že v Evropě je v současné době přes 1000 nakažených a jejich počet může až do zimy stoupat. České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Čínou 70-74 po prodloužení a následně jim výhra Spojených států amerických nad Itálií sebrala i teoretickou naději na postup do play-off. Dnes zakončí své vystoupení zápasem s hvězdným výběrem Spojených států.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Jdeme na silnice, omrkneme, jak vypadá aktuálně doprava v Brně a okolí. Kdybyste o čemkoliv věděli i vy, tak využijte naší aplikace. Nebo po telefonu na D1 231 a půl kilometr, je to ve směru na Brno, je poruchané vozidlo. Na dálnici D1 zůstaneme, je to u sjezdu na Brno, výstaviště 190 a půl kilometr směrem na Brno. Tady se v levém pruhu srazilo osobní auto a dodávka. Kolona má asi kilometr a půl. Ještě vidím Křížkovského, tady havarovala dodávka, skončila mimo vozovku a na Pionýrské sportovní, spíš sportovní. Sportovní ulice, tady se srazilo osobní auto a motorka, došlo ke zranění, tak na to dávejte pozor. Ještě mezi Veverskou Bítýškou a Říčany, tady je havárka, dvě osobní auta se tady srazily, projíždíme Kivadlově. No a pozor, Masná ulice, tady havarovala dvě osobní auta, částečně blokují dopravu. Šťastnou cestu, kdyby něco, tak se nám ozvěte. Děkujem.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Aktuálně venku měříme 16 stupňů. Odpoledne by teplota mohla ukázat 25 až 27. Zítra 30.

0: Cash Cash, Anyway, přátelé, co nás čeká? Vrátili jsme do hry Double, dobře poslouchejte. Mám tady pro vás opět skvělou výhru, zážitek v podobě dvou hodinek kulečníku a pici k tomu. Biliard klub Yellowfish Kohoutovice. Opět budeme hrát dvě stejné písničky po sobě, jakmile tahle ta situace nastane. Tak rychle volejte studio 790-107-107, ať vám ten dublík můžeme dát. K tomu taky budeme hledat majitele ztracené bankovky. Začneme už dneska odpoledne. A za chvíli tajemný film.
1: Do našeho týmu v Autopalace Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalace Brno, Řípská 22.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Rockle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije Amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
8: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
7: A až se setmí,
8: letní kino přímo v amfiteátru.
7: Rockle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v Amfiteátru Lesná. Rocklefest.cz nebo na Facebooku.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
11: Free Radio 107 FM 107 FM.

0: Double. Přátelé, Double je zpátky a kdo vyhrává po prázdninách jako první Double? Double Fríčka. Double Fríčka. Přesně ve 9:45. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
1: Ahoj, to je Ivan.
0: Ivan. Ivanovi musím poblahopřát. Ivane, byl si první. Vyhráváš Double a doufám, že si potrénuješ 2 hodinky kulečníku v biliard klubu Yellowfish v Kohoutovicích a k tomu pizza gratis je tvoje. Můžu jen poblahopřát a předat ti výhru. Hele, měj se krásně, užij si to, skvělý zážitek, vem partu kámošů a užijte si to všichni. A vydrž na telefonu, nepokládej, prosím. Díky.
1: Děkuji.
0: Není zač. Tohle byl Ivan. Přátelé, Double je tady každý den. Pozor na to. Dobře poslouchejte.
2: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
1: Free Radio 107 FM.
2: Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Oliver Tree, Joyride na Free Radio. 9 hodin 56 minut, double za námi a co je před námi? No další soutěž, tentokrát budeme nadělovat poukázku v hodnotě 300 korun, konzumace pizza bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně, v tajemným filmu. Těšte se, za chvilku prozradím první nápovědu a my to společně odstartujeme. Čím? No výbornou muzikou. Len Savali, novinková pecka Higher, hrát bude taky Robin Schulz. Vyrazíme na party s Poco Loco Gang. A máme 9.57, za chvilku 10. tajemný film a pak i celebritky až do 12. společně, těším se.
1: Free Radio, Free Radio, jediné opravdu taneční rádio v Brně.

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Duke Dumont. A co letí k vám právě teď přes éter Free Radio? To je první nápověda z tajemného filmu.
0: Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: A bude velmi stručná, krátká, protože dnes budeme hledat československou komedii, která byla natočena v roce 1982. Tohle je první nápověda z tajemného filmu. Robin Schulz, Milk and Sugar. A za chvilku dáme druhou. Ty nápovědy budou celkem čtyři.

0: Milk and Sugar a Vaya con Dios. Na Free Radio 11 minut po 10. Jdeme na nápovědu číslo 2 z tajemného filmu.
1: Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio.
0: Tak jdeme mrknout, kdy jsme mohli tento film vidět v kinech. 1. května roku 1983. Ano, to bylo úplně první promítání tohoto snímku. Tenhle ten snímek měl velkou oblibu. Dozvíte se proč. Tenkrát, v době, kdy se tento snímek natáčel, tak běžný film natočit stálo nějakých 6 milionů korun československých. Tvůrci ho ale tento snímek natočili za neuvěřitelnou sumu. Dá se vlastně za polovinu, 3,2 milionů korun československých. Zhruba v 5. minutě filmu můžete vidět na vratech plakát francouzského herce Alana Delona. A ještě vám prozradím důležitou věc. Tenhle ten film se prodal do 15 zemí. Ne ale do kin, ale pouze do televizí. Film i bez reklam postupně nabíral počty diváků a celkově na něj v té době došlo 1 milion 900 tisíc diváků. Se na tento film přišlo podívat sem do československých kin v té době. To stačí. Dvě nápovědy venku. Jsem se trošku rozpovídal. Třetí připravím, za chvilku prozradíme.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Tajemný film. Jdeme na to, přátelé. Třetí nápověda je před námi. Hlavní herec, který zde hrál hlavní roli, tak si za tuto roli vydělal na zimní brusle, respektive honorář za účinkování v tomto filmu v té době dostal 3500 korun československých a pořídil si nové brusle z Německa. Co bych vám mohl ještě prozradit? Ačkoliv je to tady uváděný jako komedie, tak na konci filmu jeden z hlavních představitelů zemře. Takže bych to možná nazval i trošku takovým drama. Komediální drama. Tak. Ale je to více o té komedošce. Film byl vyráběný na zakázku pro Barrandov. Ti měli za úkol natočit film z pracovního prostředí. A myslím si, že to vychytali naprosto dokonale. Tak, tři nápovědy venku, čtvrtou, poslední dáme za chviličku po zprávách. Kelvin Harris před námi bude Pokoloko Gang.

0: Let's go to the party. Tohle je Pokoloko Gang na Free Radio, skvělá zpátečková muzika. Máme 10 hodin 29,5 minuty. Čas na zprávy. Ano, přichází Míša, která nám prozradí čerstvé bleskovky. Za chvilku společně na dopravu, pokud máte něco vy k dopravě, tak buď naše apka nebo telefon 608 37 27 07.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Přeji pěkný den. Ochránci přírody začali v Brně Židenicích systematicky likvidovat invazivní pajasan žláznatý. Jde o stovky stromů. Šíření pajasanů vytlačuje původní vegetaci. Ochránci žádají obyvatele, aby ošetřené stromy sami nekáceli, neořezávali ani jinak nepoškozovali. Předčasné odstranění nadzemní části by totiž mohlo účinnost zásahu snížit a naopak podpořit tvorbu dalších výmlatků. Na možný výskyt medvědice s dvěma medvíděty upozorňuje od pátečního podvečera policie obyvatele obcí v okolí Vizovic na Zlínsku. Medvědici měli i s mláďaty spatřit před 5 hodinou odpolední děti hrající si na místním hřišti za obcí. Radnice ve Vizovicích již na sociálních sítích vyzvala občany k zvýšené opatrnosti a apelovala na pejskaře, aby při procházkách v přírodě nenechávali své psy pobíhat na volno. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi by se líbilo přejmenovat stát Nové Mexiko na Novou Ameriku. Na animaci vytvořené za použití umělé inteligence se nechal americký prezident zobrazit, jak přelepuje silniční tabuli. Velká cena Itálie Formule 1 v Monce byla kvůli ošklivé nehodě Charlese Leclerca s Ferrari ve druhém kole přerušena. Domácí stáj po vyšetření potvrdila, že monacký pilot vyvázl bez zranění.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Jdeme omrknout, jak vypadá aktuální dopravní situace. Takhle o 10:30 mělo by to být už klidnější. Ovšem, pozor na komplikace na D1 215. Kilometr je to od Vyškova na Brno. Tady se srazily dvě osobní auta. Na místě probíhá vyšetřování. Další komplikace na 201. kilometru D1 u Brna ve směru na Prahu. Tady bourala dvě osobní vozidla, taktéž. A ještě jdeme do Brna. Vidím v Průmyslové ulici křižovatka s ulicí Švédské Valy. Tady se srazily dvě osobní auta, taktéž na místě policie. Křížkovského havarovala tady dodávka, skončila mimo vozovku. No a ještě tady vidím, je to sjezd výstaviště u sjezdu na Brno, výstaviště 190. a půltý kilometr ve směru na Prahu. V levém pruhu osobák a dodávka v sobě. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, volejte.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Jak to vidí meteorologové dneska, ještě hezky zítra taky, teploty kolem 30, ve středu taky, ale ve středu odpoledne už mají přijít přehánky, asi i nějaké bouřky, čtvrtek se má ochladit na 19 stupňů.

0: Symphony, Clean Bandit. Máme 10 hodin 38 minut, jdeme na poslední nápovědu. Tajemný film, tajemný film. Na Free Radio. Tak přátelé, před chvilkou jsem vám prozradil, že hlavní postava, jedna z hlavních postav zemře na konci tohoto filmu. Tím dotyčným, tím hercem je člověk, který dneska slaví narozeniny. Herec, model Sagwan Tofi, dneska slaví 62 let. A právě Sagwan Tofi na konci tohoto filmu zemře. Tak, já doufám, že tohle může být jako poslední nápověda. Každopádně veliká gratulace. Sagwan dneska slaví, tak posíláme gratulačku tady od nás ze studia. No a vám uvolňujeme telefonní linku. Tajemný film. 790-107-107. Jak se jmenuje ta československá komedie? Pojďme na telefon. Kdo pak je tam? Dobrý den.
1: Ahoj, tady Petr.
0: Petr, Peťan. Peťane, pojď nám prozradit. Jaký jsme hledali dneska tajemný film?
1: Vítr v kapse.
0: Vítr v kapse. A máš pravdu.
1: Paráda.
0: Tak, moc gratuluju. Poukázka konzumace v hodnotě 300 Kč na pizza bombastika, kterou najdeš pětkrát v Brně, je tvoje. Užij si skvělou výhru a vydrž na telefonu, nepokládej prosím, jo?
1: Dobře, díky.
0: Vítr v kapse, Lukáš Vaculík a Sagwan Tofi, který dokonce i během premiéry brečel, protože mu přišlo líto, že sám vlastně jeho postava zemřela na konci filmu. Havárka na motorce 10.40, pokračujeme dál.
2: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Tuesday, Chick Style

0: Freebox Free Rádia.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
0: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
10: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
9: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: je Preciosa Marvin, let's talk about man. 10 hodin 57 minut, aktuální čas. Seřiďme si hodinky.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A další žavál muzika, Robin Schulz, Watermat, Marlon Hofstedt, It's the Time, a nebo taky Robbie Rossini, Tanz Bambolina. Celebrity show startuje a za chvilku vám prozradím, za kým dneska půjdeme na návštěvu. Mrkneme za jedním českým, kdysi bývalým zpěvákem ze Superstar a koukneme i do Velké Británie za vlastně už ne královskou rodinou. No, koukneme za Meghan. Držte vlnu.
2: Free Radio. Kam vyrazit? Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma. Free Radio 107 FM.

Safe and Sound, za chvilku celebritky, už jsem tak lehce nakousl. Prince Harry terčem po směchu odhalil, co bude dělat v Británii. Ano, lidé se mu vysmáli do tváře,

0: Tak jdeme mrknout za tou vlastně už ne královskou rodinou. Je to už týden, co se princ Harry a Meghan Markle po letech vrátili do Velké Británie. Mnozí fanoušci si proto kladou otázku, čemu se bude slavný pár věnovat, když už oficiálně nepatří ke královské rodině. Zatímco Meghan má údajně plné ruce práce s návratem k herectví a udržením své lifestyleové značky v chodu, tak kolem jejího chotě panuje větší nejistota. Podle deníku The Times by měl mít však jasno i sám vévoda ze Sussexu táta na plný úvazek. A tomu se teda veřejnost vysmála. 41-letý Harry se má stát otcem, který bude vozit děti do školy, zatímco Meghan bude dále rozvíjet svoji lifestyleovou značku, no a zároveň se věnovat herectví a živit celou rodinu. Tak držíme pěsti, no, ať to dobře dopadne. Za chvilku Julian Záhorovský. Říká vám to jméno něco? Je to už pěkná řádka let. První superstar. Ano, od té doby uplynulo už strašně moc let. Co dělá zpěvák Julian Záhorovský? Prozradíme za chvilku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Tam z Bambolína, Robě Rosíny, 11.30, pojďme na zprávy, je tady Míša, ta nám prozradí co nového, za chvilku doprava počasí, kdyby náhodou cokoliv k dopravě, tak využijte naší aplikaci, díky.
1: Dozvíš se to jako první v Brně, zprávy Free Radia.
2: Přeji pěkné pondělí. Fanoušci fotbalového klubu Zbrojovka Brno poničili po sobotní prohře v pražském Edenu se Slavií vlak Českých drah. Ten byl pro ně na zápas speciálně objednaný. Běžná veřejnost v něm necestovala. Poničili 6 vagonů z 9. Rozbili v nich osvětlení, sedačky a vylomili dveře. Výše škody zatím vyčíslena nebyla. Zbrojovka se vyjádřila, že ničení cizího majetku nemá s podporou klubu nic společného. Rostoucími cenami pohonných hmot se bude dnes znovu zabývat vláda. Podle premiéra Andreje Babiše to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daně na naftu a benzin kabinet navrhovat nebude. Pod lavinou na severním Kavkazu zemřelo 11 horolezců a 6 dalších utrpělo zranění. Odkud horolezci pocházeli, není jasné. Neštěstí se stalo včera odpoledne v soutěsce Bezengy. Lavina zasáhla skupinu 33 lidí. 10 z nich se podařilo bezpečně sejít z hor a 6 se pohřešuje. Ve věku 86 let zemřel v sobotu Otto Jelinek, kanadský krasobruslař, podnikatel a politik českého původu. Pražský rodák se na šampionátu v české metropoli v roce 1962 stal se sestrou Marií mistrem světa v soutěži sportovních dvojic. Ve sbírce měli ze světových šampionátů také stříbro a 2 bronzy.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Hrazíme na silnice, mrkneme, jak to vypadá aktuálně. Přátelé, pozor, v Průmyslové ulici, křižovatka s ulicí Švédské Valy, stále probíhá šetření dopravní nehody. 2 osobní auta se nám tady srazila, tak opatrně, a ještě koukneme na D1. Kilometr 201 ve směru na Prahu, bourala tady 2 osobní vozidla. Jinak koukám, další komplikace už nemám nahlášené. Mrkneme, Lažany, Lipůvka, průjezd bez problémů v centru města Brna, drobné zdržení akorát na ulici na Libušině, kolem Libušina údolí, to je Antonína Procházky. Tady mám teď nahlášenou drobnou kolonu, kdo jede ve směru nahoru na Kohoutovice, tak pozor. Jinak drobná kolonka ještě na Dornichu a Zvonařce. Tady opatrně. Kdyby cokoliv, volejte, my to rozhlásíme, hlavně šťastnou cestou, a kdyby cokoliv, tak nám cinkněte nebo vemte do ruky telefon, pokud máte naši apku nainstalovanou. Na pár kliků tam pošlete hlasovku, díky.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Pomaličku teplota stoupá nahoru, aktuálně 17 stupňů, odpolední maxima dnes 25 až 27. Zítra se vrátí 30 na 2 dny.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Časy se mění. Dřív přišel zloděj a zakřičel peníze nebo život. Dneska přijde zloděj a řekne a tady mi to dvakrát podepište.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

Tak jdem mrknout za Juliánem z Idola. První superstar je táta Kutil. Ano, pamatujete si ještě na Fišáka z Úplně první superstar, po kterém tehdy šíleli tisíce faninek? Julián Záhorovský už dávno není tím klukem, který se objevoval na televizních obrazovkách a sbíral jeden faninkovský dopis za druhým. Místo pražského večírkového života si užívá rodinný klid v Pardubicích a svůj volný čas neváhá trávit ani s nářadím v ruce. Ano, od historicky první řady superstar uplynulo už více než 20 let a Julián Záhorovský nějakou dobu žil v Praze, ale vrátil se do svých rodných Pardubic, zatímco dříve žil právě v Práglu. Dneska si s partnerkou a synem buduje rodinné zázemí mimo velkoměstský okruh a užívá si i toho kutilství. Dokonce jsem tady viděl někde fotografii. A celkou to sluší. Monterka. Tak zdravíme. Teď už víte, co dělá. Každopádně hudbě se věnuje, ještě stále taky hraje a vystupuje a skládá, ale už není středem pozornosti a hlavně středem reflektorů. A absolutně, jak se vám říká, mu to vyhovuje. Tak zdravíme Juliana a celou rodinku. Před námi Sick Individuals, bude tu Alessandra, za chvilku i Sonic Youth Sky. Free Radio.

0: námi ve spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pivnice U Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Free Radio 107.

0: Sonic Youth Sky na Free Radio. Je tady Peťa, ahoj.
1: Nazdarek.
0: Po víkendu
1: odpočatá.
0: Přesně, 11.54, za chvilku pravé poledne, dobrou chuť k obídku. A dneska je takový speciální den, protože se nám vrátil double.
1: Mm-hmm.
0: Budeme každý den nadělovat zážitek v podobě 2 hodin kulečníku a pizzu k tomu. Yellowfish Kohoutovice gratis. A pozor, dneska taky rozjedeme bankovku.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Tak už brzy, už v následujících hodinkách vychytávejte ten signál, který vypadá takto.
2: Ztracená bankovka Free Radio. Volej právě teď. 790 107 107.
0: Máme tady pro vás další 5 litr, který jsme našli v ulicích.
1: A vrátíme vám ho.
0: Chceme ho vrátit. Tak dobře poslouchejte, opět pravidelní posluchači ví, co to znamená. Budeme hezky zleva doprava typovat čísla té bankovky.
1: A ale kdo ho to číslo nám řekne celé, pěkně zleva doprava, tak ano, nám ten 5 litr vrátíme.
0: Přesně tak. Takže dobře poslouchejte, vyhrávejte. Máme tady pro vás nadupaný program a bude skvělá zábava. Jdem se mrknout na muziku. Aquagen hrát bude

0: Po 12. hodině ladíte Free Radio, s vámi v tuhle chvíli já, Peťa Hlávková. Za chvíli mrknem do Brna, protože ostrov parkování zdarma uprostřed rezidentního parkování brzy zmizí. Více za chvíli.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Duke Dumont.

0: jako ostrov uprostřed modrého nekonečna působila doposud brněnská Skácelova ulice. V moře rezidentního parkování, které funguje v okolí na kilometry daleko, šlo o záchranný bezplatný bod pro řidiče, kteří nejsou v Krpoli rezidenty nebo nechtěli za parkování platit. To se ale brzy změní. Ve víc než 300-metrovém úseku Skácelky v Krpoli namalují modré zóny, které tam doposud chyběly. Teď už Aquagen na Free Radio.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Žiragostino na Free Radio, song z roku 99, my jdeme na novější muziku, jaká bude? Těší se na vás ta Selena Gomez. Taky Rio, Keanu a Chris Lane. A bude to i spojení Clean Bandit společně s Just Glynn za chvíli zprávy.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Právě Free Rádia.
4: Přeji hezký den. Víc než dvojnásobek návštěvníků včera přišel do brněnských muzeí a galerií ve správě státu, do všech budov Moravského zemského muzea, Technického muzea a Moravské galerie přišlo celkem 1621 návštěvníků. Minulou neděli to bylo 601. S volnými vstupy každou první neděli v měsíci přišlo Ministerstvo kultury. Dnes začalo přihlašování do druhého ročníku mise Zero G. Vybraní žáci budou opět moci zažít stav bez tíže ve speciálně upraveném letadle. Školáci ve věku od 13 do 18 let se mohou registrovat do 5. října. Vybraný tým absolvuje po vzoru astronautů také kurz přežití a při parabolickém letu zažije stav bez tíže. Pro let porota vybere 26 účastníků. Dav lidí dnes ráno v Bělehradě obklopil rakev s bývalým bosensko-srbským vojenským vůdcem Radkem Mladičem, který zemřel na konci srpna ve věku 84 let ve vězeňské nemocnici v Hágu. Následovat má okázalý smuteční obřad, který předem vyvolal mezinárodní odsouzení. Usvědčený válečný zločinec má být odpoledne pohřben na bělehradském Topčiderském hřbitově. Česká fotbalová reprezentace bude hrát domácí zápasy v červených trikotech. Venkovní sada bude bílá. Národní mužstvo představilo nové dresy od společnosti Adidas, která po 33 letech nahradila Pumu a nově bude oblékat tým.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Když se dívám na tu naši dopravní mapku, tak nevidím žádnou dopravní komplikaci, což je samozřejmě dobře, že se nikde nebourá. Trošku si postojte na D2 ve směru do Brna od Modřic. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte appu Frýčka.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 22 stupňů máme venku během odpoledne, už nám to navíc stupňů nevystoupá. Co se týče zítřejšího dne, tak ale na Moravě tady u nás budeme mít teploty kolem 30 a čeká nás slunečné počasí.

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: Jdeme se společně podívat do kin, kdybyste si rádi zašli na nějaký dobrý film, ale nevíte, jaký dávají, tak to ví naše Janča Houbová.
2: Byť už je po létě, můžeme se do něj aspoň na chvíli vrátit československou romantickou teenage komedii s názvem Poslední sezóna. Alan celé léto maká u rodinných kolotočů, když potká poslední letní den plavčici Vicky. Vicky je trošku ztracená, protože ji nevzali na vysokou a má pocit, že zůstane viset v malém městě, které všichni ostatní opouštějí. Alan má zase jeden šílený nápad. Chce vyhrát místní boxerský turnaj a dokázat bratrovi, že na to má. Náhodné setkání Alana a Vicky je vyšle na malé dobrodružství a vytvoří křehké, ale hřejivé pouto. Milá romantika ve filmu Poslední sezóna.
3: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
0: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
1: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
5: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
1: A mytí oken?
5: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
6: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
7: Rockle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije Amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
8: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
7: A až se setmí,
8: letní kino přímo v amfiteátru.
7: Rockle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v Amfiteátru Lesná. Rocklefest.cz nebo na Facebooku.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Zóně na Free Radio přesně ve 12:56.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Další muzika už za chvíli Steve Aoki. Dáme si novinku, pro kterou můžete hlasovat v naší hitparádě Top 107 od Nico a Vince. A přichystání jsou i Mikolas a Trips.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Galantis, Look and Sense, Steve Aylera na Fríčku. Za chvíli koukneme za městskou policií, nenechte si to ujít. Teď už přehled novinek. Free Radio. Hudební novinek.

0: víme o všem.
1: Co zajímavého museli řešit městští policisté v Brně, tak to už vám prozradí mluvčí policistů paní Markéta Skřivánková.
2: Krásný den vám i všem posluchačům Free Rádia. Odjezd z Bratislavské ulice údajně znemožňovali na přelomu týdne řidičce Mercedesu dva neznámí muži. Přivolaným strážníkům vysvětlila, že 44-letý podnapilý muž ve společnosti svého o dva roky mladšího známého polehával na kapotě jejího vozu. Když oba upozornila, aby to nedělali, starší z nich se prý rozčilil a údajně ve steku opakovaně kopl do přední části vozu. Jako důkaz ukázala 42-letá majitelka auta strážníkům viditelně poškozený držák registrační značky. Škodu odhadla zhruba na 100 korun. Mladší z dvojice se prý na jejich žádost přestal o auto opírat, údajně se ale hned vedle něj vymočil na chodník. Oba muži proto budou své chování muset vysvětlovat také úředníkům. Jeden pro podezření z majetkového přestupku, druhý ze znečištění veřejného prostranství. Ode mě je to dnes vše, děkuji za pozornost a za městskou policii Brno přeji vám všem pěkný den.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Precioso Marvin na Free Radio, jdeme na muziku. Za chvíli už Oňa. A Vici a Dante Minsky také. Spojení Ashra Pitbull nesmí chybět a kdo nesmí chybět dál je taky Míša a zprávy.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Vítejte u zpráv. Dnes proběhlo slavnostní zahájení stavby parkovacího domu v Novém Lískovci. Prostor mezi Svážnou, Oblou a Jihlavskou ulicí, kde je nyní parkoviště, se do příštího roku promění. Stavební společnost tu postaví čtyřpodlažní parkovací dům s 294 místy. Ministr školství Robert Plaga před jednáním s motoristy o rozpočtových úsporách zdůraznil, že závazek programového prohlášení na růst platů učitelů rozložil do 3 let. Jinak by byl rozpočet na příští rok vyšší. Jako nereálné vidí i návrhy na úspory ve společném vzdělávání všech dětí v běžných školách, bez ohledu na jejich zdravotní stav či znevýhodnění. Chorvatsko vyrazilo do boje s nebezpečnými komáry, kteří přenášejí západonilskou horečku. Hlavní město Zábřeh kvůli 7 potvrzeným případům nemoci zahájilo rozsáhlé postřiky, které by měly hmyz zlikvidovat. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí uvádí, že v Evropě je v současné době přes 1000 nakažených a jejich počet může až do zimy stoupat. 19-letá pivotka Kateřina Kalná se dnes večer v závěrečném utkání českých basketbalistek na mistrovství světa v Berlíně proti USA dočká premiéry na palubovce. Už jen účast na prestižní akci považuje za velký úspěch.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: D2 první a půl kilometr ve směru na Brno. Tady stojí v koloně odstavené nákladní vozidlo. Tady určitě pozor na Vyškovsku v Ivanovicích na Hané v Husově ulici. Bouralo osobní auto s dodávkou, na místě zasahují hasiče a provoz je zde částečně omezený. No a složky integrovaného záchranného systému zasahují i v ulici Studentská v Brně, kde dnes dopoledne v jedné z budov unikly v laboratoři desítky mililitrů žíravé toxické látky. Hasiči ji stále ještě likvidují a ulice je neprůjezdná. Policisté v tomto místě usměrňují dopravu. Kdybyste věděli o čemkoliv jiném, co se děje na silnicích, chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, tak volejte naši dopravní linku.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 23 stupňů venku, zítra očekávejte až 30 stupňů a k tomu jasnou oblohu. Teď už je ně.

0: rádio. Burza práce.
1: Do Brna se hledá praktická sestra, požadují hlavně očkování na hepatitidu B, také bezúhonnost, zkušenost s péčí o klienty s demencí bude výhodou, praxe bude výhodou a zaměstnanecké výhody jsou osobní ohodnocení, odměny, týden dovolené navíc, obědy na pracovišti a další benefity, také dobré pracovní zázemí, stabilní zaměstnání a domácké prostředí. Kontakt a více informací najdete na webu freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: Také se hledá do Brna zaučená pomocná kuchařka, požadují hlavně znalost hygieny, předpisů, pečlivost, samostatnost, ochotu, schopnost práce v týmu a odpovědnost, také schopnost ovládat kuchyňské stroje a měli byste být trestně bezúhonní. Příprava surovin pro přípravu jídel, to bude hlavní náplní práce, také pomoc při výdeji a přípravě teplých jídel a moučníků, studené kuchyně, příprava jídel na talíř a jejich výdej, no a občasný zástup za prodavačku v bistru, včetně prodeje výrobků. Nabízí zázemí, stabilní organizace, různé příspěvky, 20 dní dovolené, 5 sick days ročně, dotované obědy ve vlastním stravovacím zařízení a odměny při významných pracovních a životních výročích. Kontakt a více informací najdete opět na našem webu freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job, free job na Free Radio.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou.

0: 7. září do 31. října více na lidl.cz. Čau a pa! Na kráji zemíchy ochotnej
1: ňam, ňam, ňam. Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Free Radio 107.

0: Týbul na Free Radio. Komplikace máme ještě stále v ulici Studentská, více už ale mluvčí hasičů, pan Mikoška.
1: Free Radio, co je nového?
2: Aktuálně zasahujeme na ulici Studentská v Brně, kde došlo k úniku několika desítek mililitrů toxické dráždivé látky v prostorách laboratoře. Před naším příjezdem bylo z objektu evakuováno přibližně 150 osob. Jedna osoba skončila aktuálně v péči zdravotnické záchranné služby. My jsme v tuto chvíli uvnitř objektu, zasahujeme v protichemických oděvech, kdy budeme tu látku likvidovat a prostory odvětrávat. Ulice v tuto chvíli neprůjezdná, policie tady tvoří odklon.
1: Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Verona, za všechno může čas přesně ve 13:55.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A my už jdeme na další muziku, jakáže se k vašim uším chystá. Těšit se můžete na Katy Perry. Zazní Duke Dumont. Nebo Aztek, kde DJ Coco na Free Radio startují první tipy, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit.
3: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii o vážných věcech. Ocelové magnolie nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Komedii Shirley Valentine nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
4: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudby.

0: Za malou chvíli to pro vás budu mít krásný tip, kam se dá vyrazit, protože pobočka Robotárna Helce Letka má nové moderní prostory. Můžete se přijít podívat a čeká na vás prohlídka prostory i technické workshopy pro děti. Kdy a co všechno tam můžete zažít, tak to se dozvíte za pár chvil. Teď přehled novinek.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Duke Dumont.
1: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: Wings na Free Radio, jdeme na tipy, kam se dá vyrazit.
1: Free Radio, kam vyrazit?
0: Pobočka robotárna Helce Letka má totiž nové moderní prostory a můžete se přijít do nich podívat. Čeká vás nejen prohlídka těchto prostor, ale i technické workshopy pro děti. Využijte příležitost omrknout právě prostředí, kam do nového školního roku můžete zavítat třeba i na kroužkinu a můžete si vyzkoušet různé kroužky. Čeká na vás třeba pájení, práce se dřevem, Lego Spike roboti, minihry, různé programování. No a můžete rozhodně přijít dneska od 15.30 na Kouničku. Teď už Asték na Free Radio.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Orange BMC na Free Radio, jdeme na další muziku, jakáže se chystá k vašim uším. Třeba ta od Gabriho Ponte společně s Mauricio Bukalem. Zazní i pohodová muzika, o kterou se postará Adam Levine. A chystají se i Swedish House Mafia a The Weeknd. Za chvíli zprávy.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Do našeho týmu v Autopalace Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalace Brno, Řípská 22.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Právě Free Radio.
6: Pěkné odpoledne. V budově ve Studentské ulici v Brně dnes unikly desítky mililitrů žíravé toxické látky. Více už tiskový mluvčí brněnských hasičů Jaroslav Mikoška.
7: Aktuálně zasahujeme na ulici Studentská v Brně, kde došlo k úniku několika desítek mililitrů toxické dráždivé látky v prostorách laboratoře. Před naším příjezdem bylo z objektu evakuováno přibližně 150 osob. Jedna osoba skončila aktuálně v péči zdravotnické záchranné služby. My jsme v tu chvíli uvnitř objektu, zasahujeme proti chemických oděvech, kdy budeme tu látku likvidovat a prostory odvětrávat. Ulice je v tu chvíli neprůjezdná, policie tady tvoří odklon.
6: Tolik k úniku toxické látky v Brně. Další ohrožení života v řece Dyji pod Novými Mlýny řeší vodohospodáři a rybáři v problematickém úseku mezi Dolní nádrží a Břeclaví. Podle Povodí Moravy zatím k masivnímu úhynu ryb nedošlo. Podle Moravského rybářského svazu je na sčítání škod ještě brzy. Nákladní letadlo společnosti Amazon včera odpoledne tamního času při přistání na mezinárodním letišti v Miami přejelo runway a narazilo do několika vozidel. Letoun po srážce zachvátil požár. Podle úřadů při havárii zemřelo nejméně 5 lidí a několik dalších bylo zraněno. Provoz na letišti byl kvůli havárii zastaven. Čeští hokejisté zahájí mistrovství světa v příštím roce v Düsseldorfu 14. května zápasem proti Norsku, které letos získalo bronzové medaile po vítězství nad Kanadou. Ve skupině B bude národní tým hrát ještě s Kazachstánem, USA, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a Kanadou.
5: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: Jednička 206. kilometr směrem od Vyškova na Brno. Havarovalo osobní auto, nehodu vyšetřuje policie a jeden jízdní pruh je neprůjezdný. D2 první a půl kilometr ve směru na Brno tady potkáte v koloně odstavené nákladní vozidlo.
5: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: 24 stupňů hlásí Brno. Zítra očekávejte až 30. Teď už Gabry Ponte.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Spoustu let se nám vědci snažili namluvit, že ze sacharidů konzumovaných po 18. hodině stloustneme. Nyní se ale zjistilo, že sacharidy vůbec neví, kolik je hodin.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Dobrý rádio. Kam vyrazit?
1: Životní prostředí měst se mění, a to spolu s klimatem, a Brno se na tyto výzvy aktivně připravuje a už dnes třeba zavádí řadu adaptačních opatření, která pomáhají vytvářet odolnější, zdravější a příjemnější prostředí pro život. A zářijová výstava, kterou Urban Centrum připravilo právě ve spolupráci s oddělením motivačních programů, představuje inspirativní projekty z zelených střech a vnitrobloků, které vznikly v předchozích letech díky dotačním programům Zeleně střechám a vnitroblok. Přijďte se inspirovat a zjistit, jak může i třeba vaše střecha či vnitroblok přispět k zelenějšímu Brnu. Vernisáž proběhne už tuto středu 9. září od 16 hodin a výstava bude poté volně přístupná od úterý do pátku až do 29. září. Teď už klas.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90. Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Paffendorf?
2: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3, 72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
7: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Free Radio 107 FM.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. To

0: ztracená bankovka Free Radia. Volej právě teď. 790 107 107.
1: Košína Hide You na Free Radio. Já už mám taky posilu. Je to Lukáš Bartl, kterému přeji krásné odpoledne. Čau.
2: Já děkuji, děkuji. Přátelé, já bych to rád ještě zdůrazil. Já jsem posila. Slyšeli jste dobře? Ano. Posila. Já jsem
1: posila. Jdeme na bankovku.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
1: 14 hodin 55 minut a to je nejvyšší čas najít majitele ztracené bankovky. Hledáme v pořadí už 24. Tolik 5 litrů se nám tady válí po Brně jen tak.
2: To je strašná hromada peněz.
1: Že? No a pokud jste majitelem této bankovky, tak musíte znát šestimístné číslo, čteno pěkně zleva doprava. Nechceme po vás, abyste nám řekli 7890352, ale po jednom pěkně čísílku se řechtaš.
2: No teďka mě, jako kde za tom byla na tom čísle?
1: Já nevím.
2: Já jsem se lekl, není to jako přečtenost té bankovky.
1: No je, to
2: nechceme,
1: je,
2: abyste nám řekli 7865. Jo, a teďka to přečíst do toho éteru. Byla by to zajímavá soutěž, jako jo. Jednodenní bankovka Free Radia.
1: Ano, a kdo by byl nejrychlejší na drátě, tak ten by
2: přesně
1: tam měl
2: tak,
1: jasný.
2: Přesně tak.
1: Tak čekáme na prvního volajícího z vás. My se taky podíváme, jaká další muzika vám bude dělat radost v následující půlhoďce. Budou to Rehab, Mustafa, Hyperman a Reny. Mimochodem, já si přeze mě šli vždycky na Facebooku a takových sociálních sítích videa, že zrovna na tuhletu písničku někdo tančí,
2: ano,
1: nebo tančí. Dělá takový zvláštní jako kroky, jmenuje se to Air Walk. Neviděl jsi to?
2: Viděl jsem to, Air Walk, ale neviděl jsem to na tuhle skladbu zrovna.
1: Aha, tak já přijmu vždycky na tuhle a já jsem to zkoušela doma, vůbec mě to nešlo. Já to teď nechápu, jak tady ti to dělají.
2: Je to o tréninku. Ono to není těžký, ten efekt je jakoby daleko větší než to jakoby, jako vypadá, ale naučit se to tak není úplně lehká věc. Takže doporučuji trénovat zhruba za 2 až 3 odpoledne, to máš naučený. Aha. A je bomba to trénovat venku, potřebuješ na to prostor.
1: Vypadá to, že jsi to zvládl, tak mi to za chvíli ukážeš. Nevíš, na co se zupsal tady. Klingande za chvíli.
0: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek. Ztracená bankovka Free Radio.
1: No a vracíme se ke ztracené bankovce, protože už je někdo na drátě. Haló, haló, kdo tam?
4: Dobrý den, tady Dušan.
1: Dušane, dobrý den, my vás zdravíme. Kam budeme pozdravovat?
4: Zdravím všechny flíčkaře a pak obzvláště ty, co poslouchají v okolí Blanska.
1: Tak zdravíme do Blanska.
2: Duša z Blanska, divého.
1: A on chce vyhrát. Tak první číslo, držím
4: musí
1: palce.
4: Musí někdo začít.
1: No jasný, jaké je to první číslo?
4: Zkusíme jasně první číslo, takže jednička.
1: Jednička, tak první by mohla být jednička, že jo? To
2: já
1: nabízí.
2: Pevně věřím, že to vyjde.
1: Jo.
4: Ano.
1: Tak ne.
4: Určitě.
1: No, ale děkujeme za zavolání. Dušané, tak
4: dobře,
1: zase čas zítra.
4: Všem.
1: Děkujem vám taky. No tak aspoň víme, jaké to není, že jo? Tak máme 10 čísel, který se dají trefit, tak teď už jich je jenom 9.
2: Je to nejkrásnější věta, kterou moderátorka může říct. Aspoň víme, jak to není.
1: Tak, já se těším zase zítra. Lukáš, dnes až do 20. hodiny. Around the world.

0: 7 minutek po 15. hodině od mikrofonu vás zdraví moje maličko, tady Lukáš Bartl, přeju všem krásné odpoledne, Free Radio samozřejmě s vámi. No a v odpolední Free Party jsme před okamžikem měli možnost vysoutěžit si 5000 korun českých. Je to prosím vás důležitá informace pro všechny, co byste třeba zapli rádio teprve teď. Opět budeme hledat majitele ztracené bankovky a opět se o tom bude tady na Free Radio hodně mluvit. Přece jenom jde o prašulky, ty potřebujeme úplně všichni, tak se na to dávejte pozor, hlídejte si informace kolem ztracené bankovky, vychytávejte signály, no a laďte pravidelně, ať vám z toho poslechu taky něco kápne. Do odpolední Free Party za okamžik přitančí rubrika Frajer nebo Loser, chystám taky informace z brněnské dopravy, podíváme se na aktuální dění v městě Brně, no zkrátka pohodička u frýčka, tak jak jsme zvyklí v odpolední Free Party. Z muziky málem bych zapomněl taky, co nás čeká, dáme si novinku Bad Bitch, na které spolupracovali Hugel, Sexy Red a taky producent Gatano, je to horká novinka z hitparády. K tomu Mandala Fly Project, anebo taky pohodovka od Coldplay, který jakoby osobně hodně mám rád. Coldplay, tentokrát ve spolupráci s BTS a skladba My Universe už za okamžik na Free Radio. Tak hezké odpoledne.
1: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí. Nikola

0: frajer nebo loser?
1: Krásné odpoledne do odpolední free party, před námi rubrika frajer nebo loser. Na mnohých setkáních, jsou to třeba oslavy nebo třeba jenom setkání po výletě, táborová setkání a tak, se občas jakoby chlapi vyhecují v tom, kdo udělá více kliků, že jo, známe to všichni. I v mládí to jako v partičkách takhle mnohdy rozhodovalo o tom, jestli budete přijati do party, nebo hele, tak seš frajer, tak udělej 20 kliků. Kdo neudělal 20 kliků, tak byl prostě loser. No a bylo to takové jako měřítko, díky kterému jste se buď dostali do party, nebo jste vypadli z party, a nebo jste se docela zostudili, udělali jste si takhle ostudu, samozřejmě v takové té kamarádské legraci ostudu, že jo, když je to, já nevím, nějaká třeba narozeninová oslava a teď se tam lidi začnou vyzývat mezi sebou, kdo udělá víc kliků, tak samozřejmě, i když prohrajete, tak asi nebudete jakoby černá ovce do konce života, ale v tu danou chvilku jste prostě loser. V tu danou chvilku jste to prohráli. Já mám dneska rubriku, která mě osobně docela zajímala, a mám tady informace o tom, jak to je s klikama ohledně světových rekordů, protože udělat 20 kliků je pro někoho náročné, pro někoho úplně jako pohoda, ale bavíme se třeba 50, 100 kliků, třeba 200 kliků, nebo třeba 500 kliků. To už jsou jakoby astronomická čísla a mě hrozně moc zajímalo, jakoby kdo je ten největší frajer na země kouli a kdo jako těch kliků udělá nejvíc. Vůbec to není, prosím vás, nikdo známe, jo? Řekli byste třeba nějaký jakoby Van Damme, Arnold Schwarzenegger nebo někdo, kdo se tomu věnuje. Vůbec ne, vůbec ne. Tak pozor, důležitá informace, kdo je největší frajer na kliky, tak je zapsán v knize rekordů. Je to absolutní světový rekord v počtu kliků bez přerušení. A teď pozorně poslouchejte, nespletl jsem se, je to oficiální číslo. Rekord počtu kliků bez přerušení je 10 507. Jsem měl teďka pocit, že hlásím hlasování do hitparády, ale jako, prosím pěkně, jako, slyšíte dobře, 10 507 kliků. Toto šílené číslo dokázal odklikovat Japonec Minoru Yoshida, bylo to v roce 1980, rekord dosud nikdo nepřekonal a je to rekord, jeho osobní rekord, který jakoby je bez přerušení. Potom existuje další rekord v kliku a to je počet kliků za jednu minutu. To bychom si mohli zkusit doma, všichni, jo, kolik toho prostě, píp, 60 sekund a pojď, a 1, 2, 3. Tak rekord počtu kliků za jednu minutu je 138. Já se nechytám ani u jednoho rekordu a doufám, že jste se něco dozvěděli o tom, jak je jednoduché být frajer a když to nezvládnete, jak je jednoduché být taky občas loser. Za mě osobně Minoru Yoshida, naprostej frajer. 10 507 kliků, to je frajeřina.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Pátečka Frýnádia. Pátečka Frýčka.

0: Hodina jako na kostele, 15. hodina 30. minutka, před námi informace z brněnské dopravy a k tomu taky doplníme informace o počasí. Nebudou chybět ani další hity, kde se objeví Livingston a jeho aktuální hit Nightlight. Jako další se na 107 FM chystá The Hitman a jeho Monsters in My Bed. Trošičku party pecka pro dobití baterek a pro doplnění energie na dnešní odpoledne. A za malý okamžik taky Galantis a 5 Seconds of Summer. Little bit liar. Free Radio 107 FM přeje krásné odpoledne. Teď už je pro vás připravená doprava.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: První informace pro všechny, co jste aktuálně na cestách. Buďte opatrní, na trase z Pohořelic na Mikulov za hrází přehrady Nové Mlýny stojí odstavené nákladní auto. Dávejte tam pozor. Na dálnici D1 na 206. kilometru směrem od Vyškova na Brno je hlášená havárie osobního auta. Nehodu vyšetřuje policie, jeden pruh je tam neprůjezdný, kolona má zatím necelý kilometr. Buďte opatrní, kolona se může ještě prodlužovat. Další informace, dálnice D2, 1,5 kilometr ve směru na Brno, tady stojí v koloně odstavené nákladní vozidlo, dávejte tam pozor. Na D2 na příjezdu do Brna bývají velké komplikace, takže opatrně kolem toho odstaveného nákladního auta. Je to na 1,5 kilometru směrem k D1. Tak, teď se podíváme na intenzitu dopravy. V centru klasicky trojka až čtvrka, velmi silný provoz aktuálně v okolí Zvonařky, taky na Knížské v obou směrech. Korona se táhne už i na Veslařskou ulici, to znamená Veslařská Knížská. Buďte tam opatrní a hlavně trpěliví. Kratší kolonu aktuálně hlásíte i na Táborské ulici. Gajdošova, tam je dlouhá kolona, minimálně na 5 minut. K tomu Jedovnická, Žarošická, klasicky ztráta minimálně 5 až 8 minutek a další kratší kolonu očekávejte na Vídeňské ulici, no a mezi Poříčí a Mendlovým náměstím Křížová ulice. Taky celkem silný provoz, takže i tady trpělivost. Vidím, že na koliště jezdíte se zdržením okolo 5 minut, to znamená, je tam sice velmi silný provoz a kolona, která se táhne právě už od Křenové ulice, ale i tak byste to měli celé proklouznout se ztrátou 5 maximálně 8 minutek. Tolik aktuální zprávy z dopravy. Já vám přeju bezpečný dojezd a šťastnou cestu. Pokud máte cokoliv nového, využijte dopravní linku Free Radia nebo naší aplikaci. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teploty se v Brně pohybují mezi 25 a 27 stupni Celsia. Vidím, že dnešní odpoledne i večer bez deště a bez přeháněk. A já už jsem měl pocit, že bouřka přijde během několika hodin, ale podle meteorologů to tak vůbec nevypadá. To znamená, že teploty se budou pohybovat stejně minimálně až do 17. hodiny. Potom začalo pozvolna klesat kolem 20. hodiny večerní. Tady vidím stále teploty okolo 20 až 22 stupňů Celsia. Takže večer dneska bude opravdu příjemný. Sluníčko sice bude méně, protože tady máme na odpoledne hodně oblačnosti, ale i tak teploty budou příjemné. V noci teploty klesnou na pouhých 10 stupňů Celsia, ale ani v noci by pršet nemělo. Zítra se nám počasí malinko vylepší, během celého dne očekáváme slunečno a jasnou oblohu, minimum oblačnosti a minimum mráčku, teploty vylezou nahoru, zítra tedy 30 až 32 stupňů Celsia a zítřejší noční teploty by se měly pohybovat okolo 14 stupňů. Ladíte Free Radio, teď už pokračování odpolední Free Party. Máme za sebou dopravu i počasí, 4 minutky po půl čtvrté, Livingston Nightlight. Hezké odpoledne.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Pojďme se podívat na další informace. Dneska to bude ze světa lidí. Minulý týden jsme se hodně věnovali zvířátkům. Dneska se podíváme trošku blíž na člověka. Mám tady takových pár zajímavostí, se kterými byste mohli zamachrovat. Zapojíme do toho i děti. Například jsem zjistil informaci, je podložená různými studiemi. Děti rostou na jaře rychleji než v jiná roční období. Je to zajímavé, příroda pučí, všechno roste a dokonce i děti rostou v jarních obdobích prý rychleji než v jiná roční období. Taková zajímavost, kterou jsem netušil. Další zajímavost, kterou asi víte a znáte, je zajímavost ohledně zívání. To už takové jako profláklá věc. Zívání trvá obvykle okolo 6 vteřin a pokud pozorujete zívajícího člověka, obvykle začnete zívat také. Dokonce tyhle věci fungují i po telefonu, což byl takový jeden pokus, viděl jsem to na videu, docela sranda. A dokonce tohle funguje i ve světě zvířat. I zvířata se mohou vzájemně takto v uvozovkách nakazit zíváním. No a teď jedna závěrečná zajímavost, která to jakoby celý rozsekla. Najednou do sebe ta skladačka začíná zapadat. Poslouchejte pozorně. Nejmenší buňka v lidském těle je spermie. Největší buňka v ženském těle je vajíčko. No a teď už víte, jak vzniklo pořekadlo, že protiklady se přitahují.
0: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
2: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pivnice U Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
5: Rockle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
6: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
5: A až se setmí,
6: letní kino přímo v amfiteátru.
5: Rockle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Rocklefest.cz nebo na Facebooku.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
2: Free Radio 107

0: Free Radio. Free Radio. Novinky v kinech.
1: Ladíte odpolední free party, máme tady kino novinky, no a Janča nám prozradí, na co byste aktuálně mohli zajít do kina.
2: Tento týden myslím i na malé ladiče Frička, protože mám pro ně připravený dobrodružný rodinný animák Tajemství džungle, který vypráví o 9leté Elizabeth, která přijíždí na letní prázdniny za svou rodinou do amazonského dnešného pralesa, kde její tatínek pracuje jako kartograf. Poté, co spadne ze žebříku, maminka ho musí odvést do nemocnice, zatímco Elizabeth má dohlédnout na svého neposedného bratřička Lea. Ten se však zatoulá do džungle a Elizabeth ho musí najít dřív, než se rodiče vrátí domů. Česko-polská animovaná pohádka Tajemství džungle je právě teď v kinech.

0: Ano, je to tak, dámy a pánové, multitalent Kygo a taky Dan Timinsky. Dan Timinsky spolupracoval i s Avicim, určitě poznáte podle toho hlasu. Skladba Heaven on Your Mind dohrává tady u nás na Free Radio 4 minutky před 16. hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Maličko do toho šlápneme, dámy a pánové, odpoledne, já vím, že je to pondělní odpoledne, to už jako maličko kazí to slovo odpoledne, přidávne jméno pondělní, ale takhle, řeknu to jinak, po víkendu bychom měli být jakoby odpočatí, plní elánu, plní energie, někdo to tak má, někdo to tak vůbec nemá, někdo třeba o víkendu pracuje, podobně jako já, různý akce, svatby a tak dále, tak dále, ale pondělíčko, takže hezky z veselíčka, tak jak říká můj strýda Milan, zdravím Milana i Leničku samozřejmě, no ale teď jakoby proč tak zvesela? No protože že když se budete mračit, tak vás to stojí mnohem víc energie. Je to dokázáno vědecky, že při mračení používáme mnohem více mimických svalů než při úsměvu, to znamená víc vás to vyčerpává, budete mít víc vrásek, budete prostě ve stáří jak pomačkaný kapesníček a to nikdo nechce, že jo? Takže úsměv do široka, minimálně tím pobavíte svoje okolí. Teď další muzika. Free Radio 107 FM, před námi Call Me a Regard. Pro široké úsměvy všem posluchačům Free Radia, taky Janik Alefarben a jejich Lidl Hollywood. A potom maličko šupec, jakoby ať se práší za kočárem, znáte to, že jo? Loran Wolf a jeho Walk the Line. Super odpolko, hlavně dobrou náladu, ať jste v práci, mimo práci, ve škole, po škole, za školou, před školou, nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát, raz, dva. Krásné odpoledne, ať jste kdekoliv, protože Free Radio je tady právě proto, abyste měli hezčí den a abyste měli dobrou náladu.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Krásné odpoledne všem posluchačům Freerádia. Přímo před sebou máme po skladbě Walk the Line aktuální přehled novinek, toho nejnovějšího, co můžete v éteru Freerádia slyšet. Na scénu potom přichází MK a je to Mark Kinchen, hudební producent ze Spojených států amerických. Je to velmi kvalitní producent, je to kvalitní DJ, no a pozval si k nové spolupráci s názvem Zone neméně kvalitní zpěvačku, a to je Poppy Bascom. Takže MK a taky Poppy Bascom společně s novinkou Zone, k tomu taky Fisher Rain, takže špetka Austrálie dneska do pondělí odpoledne. Bude taky Kali, Alan Murin, Peter Pan, Živio a další skvělá muzika. Pomalu, ale jistě pro vás připravuju taky na dnešní odpoledne covery a remixy. A to víte, že bývá docela šťavnatá chvilka tady v éteru Freerádia, tak si to pojďme hezky šťavnatě vychutnat společně. Super odpoledne, 7 minutek po 16. Freerádio 107 FM, před námi MK, Fisher nebo taky Kali.
1: Freerádio, hudební novinky, to co právě letí.
2: Duke Dumont.
1: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: to je rovnou ukázka toho, co budeme dneska remixovat.
1: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
0: I mistr Tesař se někdy utne. 16. hodina, 16. minutka, teď už vlastně 17. minutka. Nicméně ukázka DJ Fresh Goldust tady bude. Ano, měla tady být, ale mělo to být naopak. Prvně jsem měl říct, o jakou skladbu se dneska jedná, a potom měla proběhnout ukázka. Takže zkusíme to znova. Jsou tu covery a remixy na Free Radio, 17. minutka po 16. hodině. Od mikrofonu zdraví Lukin a dneska jsem vybral záměrně už tak jako našláplej, nadupanej song, jako je právě Goldust od DJ Freshe. Takže ještě jednou ukázka. A teď si jako člověk řekne, jak jako tohle zremixovat, kdy to už jako by skoro nejde, nebo kam se to posune, nebo co se z toho stane za song. A hlavně kdo si troufne na to remixovat DJ Freshe a skladbu Goldust. Já vám to pustím a jako vždycky na závěr vám prozradím, kdo si troufl zremixovat tuhle už tak nesmrtelnou petardu, jako je DJ Fresh a Goldust.

0: Tý party pro vás připravujeme covery a remixy na Free Radio. Takhle to dopadlo dneska. DJ Fresh, Goldust, 4 roky stará věc, 4 roky starý remix, Fox Stevenson remix. Pokud byste zháněli kompletní název tohoto remixu, tak DJ Fresh, Goldust, Fox Stevenson remix. Řekl bych, docela kvalitní dávka rychlé muziky. Tak doufám, že vám to malinko zvedlo energii a taky, že vám to dneska zvedlo náladu. Covery a remixy jsou pro dnešek za námi. DJ Fresh, Goldust, klidně dneska ve Freeboxu můžeme zahrát. Tohle byly ale covery a remixy. Verze od pana Foxe Stevensona pomaličku končí, no a my pokračujeme s dalšími hity na Free Radio. Před námi nová exkluzivitka, jako například Utopia od německého projektu Kaskáda.
1: Free Radio. 107 FM.

0: Fri Radio. Kam vyrazit?
1: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii o vážných věcech. Ocelové magnolie nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Komedii Shirley Valentine nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.

0: Pokračování odpolední Free Party, před námi brněnská doprava, mrkneme se na to, co se děje v centru, mrkneme se na situaci na dálnici D1 i D2 a mrkneme se taky na ty nejdelší kolony, což byly před hodinkou v Brně ulice, jak například Zvonařská a nebo třeba i Gajdošova ulice. Mrkneme se na to postupně. Teď hezky ukázky toho, co máme před sebou z muziky, například Sleep Tonight, Switch Disco, Rehab a Samfeld společně. Jako další se pro vás chystá Chaleo, Nicky Jam a Steve Aoki. A playlist na Free Radio v rámci odpolední Free Party doplní taky James Hype. Příjemný poslech a super náladu přeje Free Radio, teď už ale brněnská doprava.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Opět zdravíme všechny fíčkaře, co jste za volantem a co jste na cestách. Začínáme opět překážkami a komplikacemi. Na trase z Pohořelic na Mikulov zůstává viset jedna překážka. Je to za hrází přehrady Nové Mlýny, stojí tam odstavené nákladní auto. Dávejte tam velký pozor, je to nepříjemná nebo takhle nepřehledná situace, nepřehledné místo. A to je jediná překážka, která nám tady na dnešní odpoledne zůstává stále viset. No a teď intenzita provozu a intenzita dopravy. Měli jsme tady stupeň číslo 4, vypadá to tak 3,5 teďka aktuálně. Malinko se nám uklidnila Vídeňská ulice, Poříčí a Křížová v okolí Mendlova náměstí a uvozu se nám doprava uklidnila, ale zůstává nám viset kolona v okolí Zvonařky, taky Křenová ulice a Koliště, zdrží vás taky Lidická směrem do centra, k tomu kratší kolona i na Cejlu, i na Merhautové ulici, pomaličku se to protahuje až na Táborskou, Gajdošova se aktuálně uklidnila, kratší kolonu očekávejte i na Černovické ulici, je to tam minimálně na 3 minutky, no a další kolona je tedy Táborská ulice a k tomu ještě Žarošická, kde nám zůstává viset, tedy na Vinohradech kolona, která vás drží minimálně na 5 minut. Další delší kolona je ještě na Kněžnické ulici, tam s tím musíme počítat, dokud se bude upravovat to kolejiště, tak pořád ještě tam budou výluky a pravděpodobně každé odpoledne tam ty kolony budeme bohužel hlásit. Takhle vypadá aktuálně situace v centru Brna. Já vám přeju hlavně bezpečný dojezd, klidnou jízdu. Pokud máte cokoliv nového z dopravy, využijte dopravní linku Free Radia anebo to posílejte rovnou do aplikace. Děkujeme.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
0: Brno hlásí aktuální teploty okolo 26 stupňů Celsia, v 18 hodin večer 23, v 8 hodin večer krásných 22 stupňů, takže až do večera nám zůstanou příjemné teploty. Oblačnosti bude přibývat, ale déšť ani přehánka na dnešní večer hlášeny nejsou. Noční teploty propadnou docela hluboko, budou se pohybovat pouze na jižní Moravě okolo 10 stupňů Celsia. Takže dneska nás čeká hodně chladná noc, buďte na to připraveni. Zítra během dne ale krásné počasí. Dopoledne i odpoledne slunečno, minimum oblačnosti, sluníčko se nám zítra hodně ukáže, ještě ukáže svou sílu a teploty stoupnou až na 31 stupňů Celsia. To budou zítřejší maxima. Zítřejší noční teploty by se měly pohybovat někde okolo 14 stupňů. Tohle už je začátek skladby Sleep Tonight, Switch Disco, Rehab a taky Samfeld 3,5 minutky po půl páté.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Po cestě v taxíku se obrátí cestující na pana taxikáře s prosbou o pomoc a povídá: prosím vás, ženská je mě nevěrná, potřebuji, abyste šel se mnou domů a dosvědčil její nevěru. Určitě tam bude mít chlapa. Dohodnou se na ceně za tuto službu a vyrazí domů. Když doma v ložnici muž odkryje deku, opravdu je tam ukryt vedle ženy cizí chlap. Manžel vytáhne pistoli, namíří na něj a manželka začne zoufale křičet: Pepo, Pepo, nestřílej, to on koupil náš Mercedes. To on nám zaplatil dovolenou v Karibiku a to on přispívá při tvém platu na chod naší domácnosti. Pepo, prosím tě, nestřílej. Manžel smutně sklopí zbraň, podívá se na pana taxikáře a zeptá se ho: co vy? Co vy byste dělal? No tak to já bych si toho pána přikryl, aby se mi nenachladil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.
2: Hey yo, Nicky Jam, Steve Aoki, yeah, I'm all right.

0: Free Radio stále s vámi, mrkneme se na to, co se aktuálně děje v městě Brně. Máme tady scény občas jako z akčního filmu a tentokrát to vypadalo docela podobně. Desítky lidí vyhnala z laboratoře v Brně žíravina. Jednomu muži dokonce popálila ruku. Je to nepříjemnost, ale muž skončil v nemocnici, pravděpodobně bude v pořádku. Několik desítek lidí v pondělí odpoledne muselo utéct z budovy ve Studentské ulici v Brně. Unikla tam totiž neznámá žíravina a hasiči odstranili, jeden muž se zranil a musel do nemocnice. Přesně tohle se stalo. Desítky mililitrů, takže opravdu málo. Žíravé toxické látky uniklo kolem pondělního poledne v budově ve Studentské ulici v brněnských ulicích. Před chemikálií uteklo asi 150 lidí. Evakuovali se sami, potvrdili hasiči. Šlo o únik žíravé toxické látky v řádu desítek mililitrů. Budeme ji likvidovat, uvedl popolední mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Hasiči žíravou látku odstranili, jeden zraněný člověk skončil v nemocnici, na místě je i policie. Policisté s ostatními složkami integrovaného záchranného systému aktuálně zasahují v ulici Studentská v Brně, kde podle prvotních informací došlo v jedné z budov k úniku zatím blíže neurčené chemické látky. Ulice je neprůjezdná a policisté na místě usměrňují dopravu, uvedli na sociálních sítích. Pozor na to, přátelé, záchranná služba měla na místě i z preventivních důvodů i velkokapacitní sanitku. Na podporu hasičů záchranáři vytvořili podpůrný biohazard tým. Látka zasáhla ruku jednoho muže, po ošetření byl proto převezen na oddělení popálenin ve fakultní nemocnici Brno. Celá situace dopadla dobře, ale představte si to, že vás z práce vystrnadí žíravina a toxické látky. Buďte opatrní, ať už pracujete v jakémkoliv oboru, a integrovanému záchrannému systému, policistům, záchranářům i hasičům, kteří zasahovali ve Studentské ulici, moc krát děkujeme. No a posíláme pozdrav za celé Free Radio.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
2: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
3: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
2: A mytí oken?
3: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
4: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
9: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
8: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
9: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
8: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
13: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hit.

0: sobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio 107 FM 107.

0: Posloucháte Free Radio na 107 FM, čas 16 hodina 57 minutka. Já pomaličku připravuji ukázky muziky, která nás čeká už za pár vteřinek. Free Radio 107 FM přeje super odpoledne.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
0: 16 hodina 57 minutka, za několik minutek startujeme pondělní Freebox na 107 FM, tím pádem, přátelé, není čas ztrácet čas a rovnou se do toho vrhneme. Před námi do žaket a taky Pitbull, Groove Through Adversity. Pro všechny fíčkaře za okamžik taky Boom Boom Pow v podání Black Eyed Peas. A pokud zašátráme v takovém tom losovacím kloboučku a vytáhneme některou z novinek, tak na řadě je Lucenzo. Lucenzo a jeho novinka Limoncello, pro kterou máte možnost zahlasovat i v hitparádě 107. Fríčka. Teď ale přelom odpolední free party a za pár minutek už start Freeboxu. Super odpoledne všem posluchačům Free Radia.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek. Mr. Worldwide.

0: Freebox na Free Radio.
1: 17. hodina, k tomu 7. minutka, od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl, přeju vám krásné a pohodové pondělní odpoledne, no a v tomto čase už můžete převzít otěže. Je tady Freebox a máme pro vás připravené songy na přání. Na začátek Freeboxu se o muziku postará Kanada, tady kanadská spolupráce Dubs a taky Nelly Furtado, je to skladba Torture of the Heart a druhý kousek to bude zase naopak ochutnávka z jihu. Jedná se o italskou zpěvačku a to je Alessandra Amoroso. Dáme si skladbu Mezzo Rotto. To znamená Torture of the Heart a Mezzo Rotto nám otevírají dnešní Freebox. Pak už je to opět na vás. Vybírejte a diktujte muziku podle vlastní nálady, podle vlastní chuti, diktujte přes sociální sítě, taky přes naší aplikaci Free Radia a nebo rovnou volejte studio 790 107 107. Je tu Freebox a právě teď startujeme.
0: Free Radio. Hudební

0: Majíte.
1: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
1: Free Radio 107 FM. První plně s nejnovějšími hity.

0: muzika, la muzika. Tak dámy a pánové, jedeme dál, posloucháte Freebox na 107 FM, no a před námi další objednávky. Koukám, vypadá to, že je tady objednávka z apky. Mrkneme se do aplikace. Ondra píše: Zdarec Lukaso, potřebuju trošku probudit a na tebe je v tomhle spolech. Dej tam tu svoju, tuším, Moving to the Sun, nevím, jestli to mám napsáno dobře. Ať se to rozhýbe a ať máš radost i ty. Já budu spokojený, když to pustíš. Mockrát díky, stále v práci se trápící Ondra. Ondro, tak nejenom tobě do práce, ale taky všem, co ladí právě teď Free Radio.
1: Free Radio. První v Brně s nejnovější.

0: 17:29, ladíte pondělní Freebox na Free Radio s datem 7. září 2026. Svátek slaví Reginy. Reginkám všechno nejlepší, no a teď rychle prostor pro telefonáty. Linka je volná, kdo je na druhé straně? Halo, halo?
1: Vás tady Léňa.
0: Oh, jsem se lekl. Znám ještě jakoby pokračování tady toho.
1: Tak to já jsem tě nechtěla tak vylekat, Lukášku.
0: No, teď jsem chtěl říct, jako bylo to ze srandy, že jo, to polekání, ale znám jako druhou polovinu toho pořekadla. Akorát si nejsem jistý, jestli se to hodí do toho odpoledního vysílání, víš?
1: Je, tak
0: znáš to taky?
1: Znám, že neznám, nevíš? A pokud se to nehodí, no, tak, tak nebudu to s tebe páčit, ale ráda bych to někdy slyšel.
0: No, já se, no, no klasika ne, jsem se lekl, až mi změkl.
1: A jo,
0: no,
1: a
0: no.
1: Jo, jo, dobře, tak to znám.
0: Doufám, jako, že to znáš, jako znáš, jako znáš, ne jako znáš, jako...
1: Jakože tu frázi...
0: Frázi, ale výborně, výborně. Krásně jsme se k tomu dopracovali, Leni. Je příjemné slyšet, že lidi mají i v pondělí dobrou náladu. Pojďme toho využít. Zneužijeme tebe a zneužijeme tě k tomu, abys vybrala další písničku do Eteru Free Radia. Co to bude, co si dneska pustíme?
1: Tak, dneska to bude změna oproti mému oblíbenému klipu, ale tenhle je taky můj oblíbený. Je to Verona, Na mě nečekej.
0: Ano, je to připravené. Pro koho posíláš?
1: Tak, pro sebe. Jako takový malý utěšení, že jsem zvládla dnešní totální chaos, blázinec, blbinec v práci. A pro všechny další lidičky, ať mají pozitivní náladu, úsměv na tváři, ty, co chudáci musí ještě makat, tak ať to vydrží, ať jim to rychle uteče a tak dál a tak dále.
0: Děkujeme. Děkujeme za vzkaz, děkujeme za výběr tvého songu, za malý okamžik doprava počasí a i hned potom Verona. Leničko, měj se hezky, není zač, měj se krásně. Ahoj, čau, čau. Verona, Na mě nečekej je připravená v playlistu Free Radio a k tomu bude Miley Cyrus. A s Dynamitem, tedy se skladbou Dynamite, přichází taky Italo Brothers. Tohle všechno se pro vás chystá teď a tady na Free Radio 107 FM. Ještě rychle za dopravou.
2: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radio.
0: Ještě rychle za dopravou, ať máme to odpoledne, lomeno podvečer, úplně v klidu a jste v největší pohodě, co se dá zařídit. Buďte na sebe opatrní, máme tady hnedka několik komplikací, které by vás mohly ještě dneska zdržet po cestě z práce nebo na nákup nebo tam, kam pojedete. Zůstává nám tady pořád viset komplikace ve Šlapanicích. Buďte opatrní na Brněnsku, ve Šlapanicích v Čechově ulici, je to na křižovatce s ulicí Švehlovou, tady se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením dopravy. Další komplikace dálnice D1, 194. a půl kilometr směr z Brna na Vyškov, tady bouralo osobní auto s nákladním autem, připravte se na zdržení v narůstající koloně. Kolony v centru města Brna a provoz v centru města Brna. Máme tady sice o něco méně kolon než před hodinkou, ale stále tady vidím ještě doznívající kolona, Táborská ulice, dlouhá kolona, Zvonačka, dlouhá kolona, kratší kolonu očekávejte stále ještě na Kninické ulici, k tomu nám zmizela kolona sice z Jedovnické a z Gajdošky, ale zůstává nám viset kolona na Žarošické ulici, takže Žarošická, Táborská, Zvonařka, k tomu Moravské náměstí, tam je to klasika, trošku ještě Lidická vás zdrží minimálně 2-3 minutky a 2-3 minuty ztratíte také ještě odpoledne na Kněžické ulici. Tolik k těm trasám, které jsou nejvytíženější a tolik k těm trasám, které by vás dneska odpoledne ještě mohly trošku zdržet. Jezděte v klidu, v pohodě, nejlépe s úsměvem. Další informace k dopravě posílejte přes naší aplikaci a nebo rovnou volejte na dopravní linku Free Radia. Děkujeme.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
0: Teploměry v centru Brna aktuálně ukazují 25,5 stupně, to znamená, máme teplotu mezi 25 a 26. Kolem 8. večer 22 až 20 stupňů Celsia, noční teploty propadnou hodně nízko. Dnes v noci se budou pohybovat pouze okolo 10 stupňů nad nulou. V noci by pršet nemělo, večer taky bez přeháněk a bez deště. Pojďme se podívat, co přinese zítřek. Zítra během dne slunečno, večer více oblačnosti, během dne ale... pořád jasno, užijem si hodně sluníčka, teploty se právě proto vyšplhají celkem vysoko, zítra 31 místy dokonce až 32 stupňů Celsia a zítřejší noční teploty opět okolo 14 stupňů.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 100.

0: každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Free Radio 107 FM, taky pondělní Freebox s Lukinem, něco málo po 6:15, no a teď prostor pro telefonní linku. Kdo pak se dovolal? Halo, halo.
1: Ahoj, tady Míšo, Luky.
0: Míšo, já tě zdravím, vítám tě v pondělním Freeboxu, máš prostor pro svoji písničku. Jaká to bude?
1: Takže bude to Secret a bude to od Pink.
0: Dobře, připravíme Pink a skladbu Secrets a Míša nám zatím řekne, pro koho bude posílat skladbu v pondělním
1: Takže
0: Freeboxu.
1: Takže bude to pro všechny posluchače, pro moji rodinu, bude to pro Velehrad a taky pro všechny posluchače a pro tebe do práce a pro Kristýnku Kolibovou.
0: Děkujeme za pozdravy, děkujeme za výběr písničky, posílám pozdrav i pro tebe a za chvilku na Fríčku Pink a skladba Secrets. Miško, měj se krásně, ahoj!
1: Ahoj.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra, celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zemíchy.
3: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Hrajeme podle tebe Freebox.

0: Rádio.
1: Novinky.
0: Novinky.
1: Novinky. Novinky hitparády.
2: Krásný den a příjemný poslech všem na 107 FM přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107 Fríčka. Novinka číslo 1, Let Me With You, The Weeknd a Dua Lipa. Novinka číslo 2, Let's Rewind, Nico a Vince.
3: Let's rewind.
2: Třetí novinka hitparády Bad Bitch, Hugel, Sexy Red.

0: krátký přehled aktuálních novinek. Hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl. A Lukáš Bartl. Free Radio. Free Radio.

0: Vox na Free Radio.
1: Muzika, la muzika. Máme tady vzkaz za vzkazem, jdeme hnedka za písničkami, které objednáváte. Je tady pozdrav od Kamily. Kamila napsala: Luky, zdravím tebe i celé Free Radio. Ráda bych pro svou sestru poslala skladbu dot, dot, dot. Slyšela jsem u tebe na Fríčku, že hrajete novou Nataši Bedingfield a moje sestra ji miluje. Když tak pozdrav Pavlínku a zahraj tuhle skladbu. Děkuji. No, není zač, není zač. Tak segry pro vás. Takže od Kamči pro ségru Natasha Bedingfield, novinka dot, dot, dot. Pak tady mám pozdrav ještě od Honzíka. Honza napsal: přesně, chlape, jak říkáš, jedu z práce, zbytej, unavenej a těším se jenom na véču. Když tak mi na cestu zahrej Vuda Lightuju, ať se trošku rozveselím, než dojdu domů za svojou. Děkuju. Honzo, samozřejmě, Vuda Lightuju, spolupráce David Guetta a taky Cedric Gervais. V roce 92 to vydali společně Charles and Eddie. A na závěr těchto dvou kousků, ještě nebo ne na závěr, řekl bych tak jako do třetice všeho dobrého, Party Bomba, Bujach a samozřejmě Showtek. Tohle je pondělní Freebox, ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, je dobře, že posloucháte a že ladíte 107 FM. Natasha Bedingfield, Cedric Gervais, David Guetta, Showtek a další hvězdy dnes odpoledne.
0: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: Největší porce hitů na přání pokračuje pondělní Freebox na 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin, máme 9 minutek po 18. hodině, takže vlastně už ne odpoledne, ale nomeno podvečer. Dobře, kolem 18. už můžeme říkat podvečer. Díky, že posloucháte. Před námi novinka Ray Nox a Chasing Light. Hned na to navážeme dalšími objednávkami. Je tady pozdrav. Ahoj, zahraješ mi prosím písničku Juicy Aishmaru, tak. Pokud nemáš, tak něco vyber. Dobře. Bude to pro tebe a taky pro všechny, kdo poslouchají. Díky moc, Dája. Zdravíme, posíláme muziku náhradní, protože Juicy a Ishmaru tek nemám k dispozici. Posílám party bombu od Fishera Losing It, protože i tek je docela houseovka, tak jsem vybral takovou jakoby houseovější věc. Takže Ray Nox Chasing Light, tomu Fisher Losing It, za okamžik taky další objednávka z aplikace Zdarec Lukaido, zdraví Michal Bajkeros. Poprosím cokoliv od skútrů a bude to dneska jenom pro tebe, jak nás bavíš a dodáváš nám energii. Díky. Je, Michale, to je hezký docela. Děkuju, vážím si toho, jsem rád, že dodávám energii. Právě proto jsem tady každý den, aby jsme si malinko zlepšili náladu a aby jsme si dobili baterky a měli dostatek energie na ten každodenní boj se životem, s prací, s přítelem, s přítelkyní, s dětma, s babičkou, s dědečkem. No zkrátka není to lehké. Laďte Free Radio, 10 z 9 lékařů doporučuje zapnout si to aspoň na 10 minut za den, ať jste v pohodě a ať jste happy jak dva grepy. Jedeme dál.
0: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Duke Dumont.

0: 18. hodina, k tomu 21. minutka, za námi Scooter Shake Dead, byl to hudební výběr od Michala, ještě jednou zdravíme, bajkero se do Líšně. Mám tady pozdrav od Verunky, Verunka napsala, Luky, mám pro tebe bojový úkol, potřebuji zahrát zpátečku Kids in America. Kdy si to prý můj kamarád slyšel u tebe ve Freeboxu, nevím jestli nekecá a jestli tyhle zpátečky vůbec hrajete. Pokud ano, tak vyber tuhle, pokud ne, vyber prosím jinou zpátečku, potěší mě to tak i tak, protože zpátečky jsou prostě nej. S pozdravem věrná fíčkařka Verča. Nevím ani jméno toho kamaráda, možná záměrně, Verunka nezmínila jméno kamaráda, ale je pravda, že to tady kdysi dávno zaznělo. Kim Wilde, Kids in America, je to celosvětově známá mega bomba, je to mega hit a je pravda, že i když je to jakoby hodně stará zpátečková muzika, tak tady ve Freeboxu bych proto asi prostor našel. Pokud to máte rádi zpátečky, klidně zahrajeme zpátečky. Je to totiž Freebox. Hrajeme to, na co máte chuť a náladu. Free Radio!
1: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka.

0: Ladíte Free Radio 107 FM, posloucháte pondělní Freebox s Lukinem. Před námi prostor pro telefonní linku. Rovnou skočíme mezi posluchače, rovnou skočíme do terénu takzvaně. Halo, halo, Free Radio, kdo pak je tam?
1: Martin.
0: Ahoj Martine, vzal jsem tě rovnou takzvaně z voleje přímo do vysílání, takže jenom abys věděl, že už jsme v éteru. Jak se máš, jak se ti daří?
1: Pohoda.
0: Dobře, děkuji. Teďka písnička, jaká to bude? Já jsem teďka, prosím tě, nerozuměl ani slovo, můžeš prosím zopakovat, o jakou skladbu se jedná?
1: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
0: Jo, takhle, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Už jsem rozuměl dobře, pro koho zahrajeme?
1: Pro všechny zvíčkaře, pro všechny rozvozaky, pro všechny kastru a i pro tebe.
0: Já moc krát děkuju. Prosím tě, ty jsi se vrátil nějak z toho Slovenska už minulý týden, nebo jsi stále na Slovensku, jak to tam je?
1: Už jsou práci.
0: Jaký to je pocit vrátit se takhle po týdnu do práce?
1: Pohoda, my jsme změnili pracovní působiště, takže pohoda, všechno se učíme, hotová.
0: Člověk se vrátí z dovolené, nové pracovní působiště a všechno od znova, tak teda nevím, jestli to je úplně v pohodě, ale u tebe je slyšet pohoda, takže jsme rádi, že seš Martine v pohodě, to je super. Měj se hezky, Repeat It, ahoj! Jako další diktoval Martin právě tuhle skarbu, tedy Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It za okamžik. K tomu tady máme pozdrav od Monči. Monča psala, prosím, Luky, hoď mi tam safír, mám dneska nějakou skleslou náladu. Snad se to zlepší. Pardon, je tam hrozně moc překlepů a mně se to špatně četlo. Mončo, určitě se to zlepší. Pokud budeš poslouchat Freebox, tak se postaráme o dobrou náladu. Safír pro Monču. A o další skarbu mě tady poprosil Jirka. Jirka napsal, Lukajdo, je slyšet, že ty jsi pořád veselý. Prosím vás, není to pravda. Jako já mám, teďka to řeknu blbě, ale i já mám své dny. Je to taková prostě věc, kterou si jako v práci, ne, že nemůžete dovolit, můžete si dovolit přijít do práce takovou, jakou dělám já se špatnou náladou, ale nemělo by to mít vliv na to vysílání a na ty lidi, pro který se snažíte šířit dobrou náladu, nikoli špatnou. No a Jirka dneska právě proto, aby byli všichni happy jak dva grepy, objednává Pedro. Luku, díky moc, ať to Brno trošku ožije, Jirka. Jirko, já jsem s tebou zajedno. Pondělí, úterý, středa i čtvrtek odpoledne od 17. do 20. Freebox na Free Radio. Je to čas, kdy můžete sami skladat playlist Free Radia, sami se dovolat do éteru a sami pozdravit svoje kamarády, kolegy, spolužáky nebo prostě ty lidi, který chcete pozdravit. Tolik ke vzkazům a k muzice, teď už ale doprava s Free Radiem.
2: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radia.
0: Vyrážíme na silnici i na dálnice, stále v Brně ještě potkáte několik komplikací a několik takových drobných zádrhelů, které stojí za zmínku. Není toho moc, ale zůstává vám tady vyset komplikace na dálnici D1. Buďte opatrní, 204 a půl kilometr směrem z Vyškova na Brno stojí tady stále porouchané osobní auto. Buďte tam opatrní. Další komplikace na Brněnsku, je to ve Šlapanicích přímo v Čechově ulici, je to na křižovatce s ulicí Švehlovou, tady se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu. A ještě jedna komplikace, D1, tentokrát 194 a půl kilometr, je to ve směru z Brna na Výškov, tady bouralo osobní auto s nákladním autem, připravte se na zdržení v koloně, která tam bohužel stále visí. Jinak v centru města Brna se kolony pomaličku zkracují, Táborská aktuálně bez kolony, Gajdošova bez kolony, vypadá to, že Židení se už se nám uklidnili, stejně tak i jich Brna, Hněvkovského, Zvonařka, v něm tady klidný provoz, žádná dlouhá kolona ani na Hladíkové, ani na Zvonařce. Jedeme kousek dál, Heršpická, Poříčí, Vídeňská, tady je všecko v pořádku a všechno v klidu. Vauerova ulice bez komplikací celé odpoledne, Žabovřeská klidná celé odpoledne. Kněžická ulice dneska odpoledne s hodně dlouhou kolonou, kolona aktuálně pryč, to znamená, že už se nám to tak nějak uklidnilo, přece jenom půl sedmé a dvě minutky, tak kolony budou logicky mizet. Ale teď Kněžická tady průjezdná bez dalších komplikací a taky bez kolony. K tomu ještě druhá strana, to znamená Žarošická, Jedovnická, mrkneme se na Vinohrady, Líšeň, tady je to bez kolony a už se nám uklidnila právě ta doprava i na tom předělu Jedovnická, Žarošická. Tady byste měli v tuhle hodinu už projet bez zdržení a bez jakékoliv kolony. Takhle tady vypadá aktuální situace v dopravě. Já ještě jednou popřeju hlavně šťastnou cestu a bezpečný dojezd. Kdyby něco, využijte aplikaci Free Radia nebo dopravní linku. Děkujeme.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
0: Víme, jak bude počasí Free Radia. teploměry Free Radia v centru Brna aktuálně na 25 stupních Celsia, kolem 20. večer teploty okolo 20 stupňů. No a noční teploty budou dneska hodně nízko, pouhých 10 stupňů na jižní Moravě během dnešní noci. Zítra ale pohoda, dopoledne očekáváme slunečno, večer přibývání oblačnosti, ale během dne si užijeme hodně sluníčka. Teploty se vyšplhají až na 30 až 31 stupňů Celsia, to budou zítřejší maxima a zítřejší noční teploty se vrátí ke 14 stupňům. My se vracíme zpátky do Freeboxu, tohle je váš hudební výběr, konkrétně Martin a jeho Repeat It. Hezké odpoledne. Stay.

0: Free Radio, burza práce.
1: Burza práce Free Radio, dnes budeme hledat zájemce na pozici praktická sestra.
0: Free job.
1: Mzdové rozpětí je 35 až 50 tisíc korun měsíčně. Upřesňující informace, první kontakt e-mailem, zaslat životopis, označte praktická sestra. Požadujeme očkování na hepatitidu B, bezúhonnost, zkušenost s péčí o klienty s demencí je výhodou, praxe je výhodou a znalost signus výhodou. Zaměstnanecké výhody, osobní ohodnocení, odměny, týden dovolené navíc, obědy na pracovišti a další benefity. Dobré pracovní zázemí, stabilní zaměstnání a domácké prostředí. Další podrobnosti, včetně důležitých kontaktů, najdete jako obvykle na freeradio.cz/burza práce.
0: Free job.
1: A pokud byste chtěli podobně inzerovat svoji nabídku práce nebo jakékoliv brigády, veškeré informace zasílejte k nám na práce@freeradio.cz a náš tým se postará o to, aby vaši nabídku slyšelo minimálně celé Brno.
0: Free job na Free Radio.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impulse hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impulse. Taxi Impulse. Nechej svůj čas vydělávat.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
0: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 100%.

Artemas, I like the way you kiss me a vystřídá to Don Omar. Don Omar dneska je to s přáníčkem od Romana. Roman napsal, Luky, zdravím všechny ty unavený a opracovaný lidi. Já to mám dneska tak, že 3 dny do práce nepůjdu. Máme tam nějaký opravy a rekonstrukce, takže mám volníčko a trávím tyhle krásný dny v tom krásný počasí sám s pejskem a v přírodě. Zahraj mi tam prosím Danzaku Duro, ať se trošku zvedne ta atmosféra a zahraju to pro všechny, co dneska Freebox poslouchají a hlavně taky pro tebe. Měj se super. Tak já děkuju. Krásný přáníčko Lucenzo a taky Don Omar. Jdeme na věc. Free Radio. To 7 FM. Romčo někde na procházce s pejskem, tak Romčo, neboj se, nejsi tam sám. Máš tam pejska a s tebou Free Radio.

0: Freebox na Free Radio.
1: Ještě jednou poděkování všem fríčkařům, kteří dneska společně se mnou doplňujete playlist na Free Radio. Danca Kuduro dneska od Romana. Romane, moc krát děkuju a zdravíme tebe i tvého pejska. Jak to bude vypadat s další muzikou? Na 107 FM se připravuje například Joel Corey. Tohle je jeho aktuální novinka z Velké Británie s názvem Whisper. Martin tady píše, prosím, Luky, mohl bys vypálit na fríčku, dneska už se nevypaluje, nebo ne, to je for. Mohl bys vypálit do éteru tuhle dvojtečka, Sun Goes Down, Kašmír. Určitě mohl, samozřejmě. A potom, co vypálíme do éteru Kašmíra se skarbou Sun Goes Down, posíláme taky pohodovku Ain't Nobody, Felix Jen a Jasmine Thompson. 18. hodina, 55. minutka, Lukáš Bartl u mikrofonu a všem fríčkařům přeju hlavně klidný a pohodový podvečer.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107

0: Mailbox na Free Rádiu.
1: Pohodová muzika, Free Radio 107 FM, konkrétně Ain't Nobody, za námi Jasmine Thompson, Felix Jen, před námi objednávky přímo od posluchačů Free Radia. Telefonní linka 790107107 a na druhé straně je kdo? Haló, haló?
2: Haló, na druhé straně je Cuda, který zdraví všechny posluchače, tebe Luky.
1: Výborně, výborně, krásný pondělní podvečer i tobě, něco málo po sedmé, co máš v plánu dneska večer?
2: No ale ještě makat až do desíti.
1: Ještě makat, no to je právě ta horší varianta. Ale je slyšet, že jsi jako v pohodě, ne?
2: No úplně.
1: Nějak tě to netrápí, netrhá ti to žíly, všecko dobrý, zvládáš.
2: No hele, mám řemínky, takže žíly mě to netrhá.
1: Jaký song by tě dneska potěšil na Free Radio, co si pustíme?
2: Hele, dneska by mě potěšil David Guetta, Baby Rexa, I'm Good, a bude to hlavně teda pro tebe, ať ta poslední hodinka uteče, to nejlíp.
1: Děkuju.
2: Pro všechny posluchače samozřejmě. Pro Michelinku s Amálkou, pro Oťasa a hlavně pro moji Aničku.
1: Je to kompletní. Culdo, moc krát děkuji za telefonát, posílám ti muziku a měj se parádně. Ahoj!
2: Taky děkuju, ahoj.
1: Čau, čau. Slyšeli jste sami, dámy a pánové. Někdo v práci do sedmi, někdo do osmi a někdo po té sedmé má před sebou ještě tři hodiny. Pokud to máte podobně, tak ať vám to v doprovodu Free Radia utíká co nejrychleji.
0: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí. Nikol?

0: jedeme dál. Muzika na muzika podle vaší chuti, podle vaší nálady nebo podle vaší aktuální činnosti, napsání na Free Radio. Samozřejmě Freebox, 17. až 20. hodinka večerní. Jedeme bomby přesně podle toho, jak diktujete a jak vybíráte. Tak, před námi Swedish House Mafia a Likely novinka Happiness is So Sad. Mám tady přáníčko od Evičky. Zdravím do rádia, můžu poprosit nechat zahrát nějakou pecku k mým dnešním 30. narozeninám. Moc díky, zdraví Evča. Evičko, 30. narozeniny jsou nádhera. Moc gratulujeme a posíláme třeba například Swedish House Mafia. Před námi tenhle kousek, za okamžik další přáníčko.
1: Free Radio. První v Brně s nejnovější

Swedish House Mafia, taky Likely v éteru Free Radio a speciálně pro Evičku. Evička dnes slaví 30. narozeniny. Všechno nejlepší! Evičko, tak doufám, že večer bude pořádná spářka, nebo o víkendu bude pořádná spářka. 30. narozeniny jsou krásné kulatiny, takže za celý tým Free Radio všechno nej a pořádně si narozeniny užij. Další kousek před námi je tady pozdrav, který posílá Slávek z Pěnčína. Absolutně jsem netušil, odkud to je, ale ve vzkazu se vše dozvíme. Čau Lukino, poslouchám vás v severních Čechách, konkrétně kousek od Liberce, a chtěl bych zahrát pro všechny posluchače Free Radia a pro Dianu písničku Fisher Rain. Děkuju moc, jste skvělý rádio, Slávek z Pěnčína. Slávku, já děkuji tobě. Speciálně pro Dianu je tady Fisher na Free Radio. Hrajeme!

0: Freebox na Free Radio.
1: Petarda z Austrálie, konkrétně Rain od pana Fishera. Rádi jsme zahráli, bylo to do dálky, bylo to proslávka, který nás ladí v Pěnčíně. Zdravíme tam všechny posluchače, no a zdravíme taky kousek od Liborce, protože tam právě v severních Čechách Slávek poslouchal. Díky moc, Slávku, za pozdravy a taky díky za objednávky. Další objednávka těsně předtím, než si dáme Lukyho vtípek, je tady. Mám tady pozdrav, který posílá Pája. A to je jasný důkaz toho, že bych neměl některé věci říkat do vysílání, takhle jasně. Pája reaguje přímo na má slova. Ahoj, Luky, slyšela jsem špatně nebo jsem slyšela dobře? Slyšela jsem něco o zpátečkách, tak se předveď. Prosím, pro Aju, Magdu, Terku a Silvu jsme nejkámošky a mám rádi petardu Old Pup na Nouk od Rednex. Děkuji, Pája. Páji, co na to říct? Ano, provokoval jsem a tady to je. Takže ano, samozřejmě. Pokud máte rádi zpátečky, pojďme to nadspat i do toho Freeboxu, protože nedělní retroparty, která je plná právě téhle muziky, je pro některé nadšence opravdu krátkým pořadem. Takže i ve Freeboxu vybírejte ty hity, co máte rádi. A já musím pozdravit všechny holky, Páju, Silvu, Terku, Magdu a taky Aju. A tady je další petarda, Old Pup na Nouk, Rednex.
0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. Oh, poppin' I know, poppin' I know. One chicken ears like a lingo show. Thought I ever gonna see my old poppin' I know. Ever

0: see my old pop and I know you're ever gonna see his old pop and I smoke.
1: Ruky ho vtípek.
2: Důležité upozornění pro všechny posluchače. Pozor, kondomy nezajišťují bezpečný sex. Kámoš ho měl a stejně dostal přes hubu od jeho starýho.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107.

0: rádia.
1: Ale to je milé překvapení. 19. hodina 35. minutka a máme tady další soutěžní kolo ohledně ztracené bankovky. Do éteru proletěl, nebo éterem proletěl signál a my se podíváme, kdo byl nejrychlejší. Free Radio 107 FM, halo, kdo pak je tam?
2: Ahoj, Lukášku, Tomáš Werner.
1: Tomáš na telefonu, výborně. Tomášku, tak před námi další soutěžní kolo ztracené bankovky Free Radia. Jsi připraven na toto soutěžní kolo?
2: Jsem připravený.
1: Výborně. Takže, Tomášku, pojďme tipovat čísla naší ztracené bankovky. To bude důkazem toho, jestli je tvoje nebo ne. Takže, poprosím tě o první číslici ztracené bankovky. Jaký je tvůj tip?
2: Tak já začnu od nuly.
1: Takže, myslíš, že první číslo je nula?
2: Ano.
1: Dobře, zkusíme tedy, jestli je tam nula. Tak to je síla. Tomáši, trefilo jsi to.
2: No.
1: Ano, trefilo, jako nula tam je. Jako ještě nemáš 5000 korun, jo? Ještě schází
2: já,
1: pět čísílek, ale seš na dobré cestě.
2: Jsem překvapený, že jsem trefil první číslo.
1: Tomáši, v tento okamžik nebo v tuto chvíli jsme překvapeni oba dva. Ale je potřeba, abys to zkusil dál. Takže první číslo je opravdu nula. Ztracená bankovka startovala zrovna tento týden. A Tomáš večer odhalí první číslici. To jsme nečekali ani jeden. Pojďme na druhou číslici, Tome. Jaká to bude?
2: Tak tentokrát zkusím jedničku.
1: Tak jako myslíš, že to bude 0, 1, 2, 3, 4, 5. Co to, Janku, co to snět? Tome, říkáš
2: tak
1: jednička.
2: Já jen zkouším.
1: Dobře. Zkusíme tedy číslo 1. Dávám tam jedničku, uvidíme, jak to dopadne. Pozor, jednička! Tome, tak dneska pro tebe sice 1-0, ale číslice 0-1. Přesně naopak. 0 zapsat, je to správné. Jednička nepsat, ta tam nepatří. Tome, takže 5000 korun je dál ve hře. Já ti děkuji za dnešní soutěžní kolo.
2: A můžu mít hudební přání zrovna?
1: Jako můžeš, ano. Samozřejmě zrovna teďka můžeš.
2: Tak třeba šlo by za rád něco od Kamrada.
1: Kamrad.
2: Ano.
1: Be Mine, může být?
2: Jo, může být.
1: Dobře, Be Mine, máme připraveno, komu zahraješ?
2: Tak dneska to bude pro tebe.
1: Tak já moc krát děkuju. Tomášku, díky moc za výběr písničky a taky za soutěžní kolo. Měj se krásně, ahoj.
2: Díky, Lukášku, ahoj.
0: Ztracená bankovka Free Radia.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
0: Free Radio 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Stále pokračují songy na přání neboli Freebox a Free Radio, který pro vás vysíláme od pondělí do čtvrtka vždy v čase od 17. do 20. hodiny večerní. Teď další objednávka a je to teda, musím se přiznat, je to další zpátečka. Je tu reakce, první reakce byla vlastně od Páji, která reagovala na to, že jsem řekl prostě zpátečkovou muziku. Pokud máte rádi, sypte to sem, sypte to směrem do playlistu Free Radia. Pája na to reagovala, hráli jsme tam Rednexy pro kamarádky Silva, Terka, Magda, Aja a tak dále. No a hned další reakce dorazila před pár minutama do studia Free Radia a to je od Honzy. Honza z jihu Čech. Přátelé, z jihu Čech je potřeba tam pozdravit. Ahoj Luky, když zpátečku, tak prosím nějakou od Aquagen a nebo od Brooklyn Bounce. Jelikož Aquagen teďka předělali starou petardu od Pharaoh There Is a Star, tak se Aquagenům chci vyhnout, ale tak nějak mě jako poskočilo radostí očičko, když jsem viděl nápis Brooklyn Bounce. Přátelé, Brooklyn Bounce, to byly bomby jako blázen. Jedna z nejznámějších bass beats and melody, kterou mám připravenou, budu posílat do éteru i dneska. Ať si to připomeneme. Ve vzkazu pokračujeme a je to pro všechny, co si ještě užívají na zahradě nebo v bazénu krásného počasí. Díky moc, Honza z jihu Čech. Honzo, já tě zdravím a tady je muzika.
1: Zpátečka Free Radio.
2: Zpátečka Fríčka.
3: Your destination. Excellent choice.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio.

0: Freebox na Free Radio.
1: Tak tohle byla verze od pana Timmyho Trumpeta, tedy Timmy Trumpet, Best Thing, Free Radio 107 FM v čase 19. hodina 54. a půl ta minutka. Je to skoro finále Freeboxu, ale víte, jak to chodí na Free Radio, jedeme do poslední minuty a v tento okamžik mám prostor pro telefonáty, kdo pak to bude? Halo, halo?
2: Karel, přeji krásný podvečer všem.
1: Tak žádná změna. Karle, hezký podvečer i tobě. Já tě vítám v dnešním Freeboxu a v dnešním vysílání Free Radio. Jak se máš, jak se ti daří?
2: No tak já jsem měl den jako, dalo by se říct, klidný dopoledne, pak jsem došel do práce, no a potom se začalo dít na pracovišti, že než jsem si udělal atmosféru na pracovišti a vyvětral jsem ten zápach, no tak byla hodina pryč, no tak a pak jsem teda začal trošku pracovat.
1: To je třeba úplně jako jiná situace, Karlův příchod do práce versus můj příchod do práce. Mě se snaží vždycky kolegové jakoby rozesmívat a komentovat moje oblečení a čím se přijel a podobné věci a vtahujou to do vysílání. Takže já vždycky mám jakoby takový příjemný příjezd do práce, protože vím, že se na mě kolegové těší a čeká mě spousta srandy, legrace a pár vtípků, než se vůbec člověk dostane na mikrofon. Ale u tebe jsem pochopil, jako že přišel do práce a tam normálně puch, jak vodropuch. Prosím tě, a co
2: no,
1: bylo?
2: Něco takového. No.
1: Něco takového. Já teda ne, že bych chtěl tady rozebírat smradlavý věci, to určitě ne, ale čím to bylo? Jako vyvětral, našel zdroj toho zápachu?
2: No samozřejmě jsem našel zdroj zápachu, protože to bylo broušení výrobku.
1: Jo takhle, takže takový ten puch, čmuch, co smrdí jako práce prostě no.
2: Jo no, otevřel jsem dveře, okna, za naštěstí za chvíli to bylo pryč.
1: Super, vyvětráno, vyfoukáno, máme čerstvý vzduch, takže trošičku fresh. No a do toho freshného vzduchu posíláme další skarbu. Tu už, Karle, vybíráš ty. Co dneska vybereš a pro koho zahraješ?
2: Takže Tiësto, Elements of Life a pro všechny, kteří mají naladěno.
1: Kájo, děkuju, ať to v práci utíká, měj se hezky a zase příště tady ve Freeboxu. Ahoj.
2: Děkuju, hezký večer, ahoj.
1: Já jsem to, přátelé, nestihl říct takhle v telefonátu s Karlem, ale Elements of Life od Tiësta jsme dlouho nehráli. Naposledy v dubnu letošního roku, takže oprášíme Tiësta a Elements of Life. Krásná trendová skladba. Karle, moc krát děkuji za tento výběr. Hnedka po Tiëstovi si dáme Florfilu s P. Moodym, On and On. A na závěr taková francouzská tečka v podání Offenbach a hitu Be Mine. Co dodat? Jedna velká pochvala na závěr, ta by se hodila určitě. Tedy od mikrofonu se loučí moje maličkost Lukáš Bartl. Máme to dneska za sebou, ten Freebox. Na závěr Be Mine. A tím to bude, nebo touto skarbou uzavíráme pondělní Freebox. Mějte se krásně, mějte se hezky, já už musím utíkat. Zítra pokračujeme od 15. odpolední Free Party, od 17. Freebox a jedeme dál. Mějte se krásně, žijte naplno a laďte Free Radio. Čau!
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107.

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Duke Dumont.
0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Free Radio 107 FM.

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Duke Dumont.
0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: Majlíka.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14 014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
1: Free Radio. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: Rádiu. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Duke Dumont.
0: Rádio. Vždy první u toho, co letí.

0: další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátrání.

0: Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní Brňavka.
1: Trénuj s námi a mluv plynule.
0: Každý všední den po 13. hodině.
1: Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nevyplazuju, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

krásný den a příjemný poslech všem na 107 FM přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107 Fríčka. Novinka číslo 1, Let Me With You, The Weeknd a Dua Lipa. Novinka číslo 2, Let's Rewind, Nico a Vince. Let's Třetí novinka hitparády Bad Bitch, Hugel, Sexy Red.

0: Krátký přehled aktuálních novinek hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: Скалочка.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture. Yes.